0: Noc plná hvězd.
1: Některé události nastanou v pravou chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. A my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. To je záležitost banální. Ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý a snadno likvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které mění barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. Taky tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Myslím, že nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlil se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, kdy prostřený stůl svítí jak souhvězdí. Dítě naléhá, aby nadílka byla už před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle, do chvíle, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, stoupali právě po schodech. Ozvala se rána. Bydleli jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to tehdy napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé a nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadlou do bytu. Ale v jídelně byla vánice. A ve vánici moje žena, ztracená a tápající, jako onen Angličan hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to rovnou, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice, snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se toho a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dneska vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, řekl bych, šmahem. Ale to již vstupovali hosté, poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Totiž padaly. Nedá se říci padaly. Sněhová vločka padá. Peří rozmetaných vran padá. Zrnko prachu padá. Všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce. Chtěli v něm být i oni. Pokusil jsem se popohnat jak podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Posléze jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jak si to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu už sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si už oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držtkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna. Chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala. Ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo v podvečer štědrého dne, což samo už svědčí o tom, že to byla událost důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je urovnání ubrousků na prostřeném stole, anebo sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomaloučku zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. A co si v člověku to ví, co si moudřejšího rozumu a silnější vůle a zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla, necelé, jak říká paní učitelka, ale i litr husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A tu tedy i zde již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval, ale myslím, že nejlépe bylo rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: hvězdou.
1: Tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
2: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Jenže to se nedá říkat.
3: Co to musí být, Filipku, když vy se ženírujete to říkat?
1: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
2: Ano.
1: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká,
4: zaskočit.
1: Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako pitýský věštírně, který má sám.
4: Já jsem byl v tom hrál, to představení.
1: Velice těžký text a je to jenom dialog a muzika furt potí, musí to jít na muziku.
4: No prostě melodram. Lucie
1: Steinmar udělal zkoušku totiž v sále a posadil si klavíru a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ta nápověda jak brankář proti druhému brankáři. No a teď to začalo, ty seš očitej svědek.
5: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojnomálova. Teď ten Ráš, který hrál Pelopa, vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Steinmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, on to vždycky, volej! Zas pauza. Co nevoláš? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchynkovi padal frak, motýlek pryč a skončil ten obraz.
4: Ano.
5: Štajm odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak zkreslej a říká, to snad není možný. Za to snad ani nemůžu vzít peníze za tento zásko. No a tak se odličoval pomalu a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně to takovej čaroděj, tak on klidně může blábolit, co má o to. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchynka s tím motýlkem úplně povolený, říkal, mistře, tak vám děkuju. Bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?

prodírá se dobou sichravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

beze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló, haló. Rozhlasový přenos Osvobozeného divadla.

0: vymýšlejte, představte si, ale kdyby se to bylo dostalo do dějepisu.
1: No tak by se to škrtlo, přeci v dějepisu to žáci to nemohou ovládat, že no a vůbec dějepisu se škrtá, dějepis
0: je dneska ve psí.
1: Dějepis je špatně, já znám jednoho cestáka s dějepisem, co má bída. A říkal mě, že kdyby si knihkupci do toho dějepisu nepřipisovali sem tam nějakou tu pornografii, nikdo by to nečetl.
0: A víte, že tohle je zajímavé, že si člověk vážně z dějepisu nepamatuje než ty místa, které mají takovou určitou lascívnost.
1: Ano, kde je to Eviges Etvas, že
0: jo.
1: Ano.
0: Tenhle ten sex apeál.
1: Sex apeál, to jsou, tam musí být něco, na čem se to podvědomí zachytí.
0: Je, no. To je marný, člověk žádá od té historie, aby tam byly místečka s takovou jistou skluskostí.
1: Ano, ano, kde ten freudismus najde to odůvodnění.
0: To je to, víte?
1: Ano, aby ty komplexy, když už je člověk má, aby nebyly zbytečné.

0: To se říká takového něco libidinózního.
1: Libidinózního, ano. To máte takový, no například mytologie. Mytologie.
0: Která to byla?
1: No mytologie řeků a Římanů.
0: Neznám ani.
1: Zeus. Ten proudník.
0: No vidíte, jen takhle ťuknete, hned vím, o co jde.
1: To
0: je zajímavé. Víte, tyhle věci člověk ovládá.
1: Jo.
0: Já vám řeknu, příteli, tedy co se týče období historického, tedy jo. Mním fakta, tedy dějinně doložená.
1: Jo,
0: to je suchopár.
1: Je to strohy.
0: Ono jo. To pozbývá té minimální peprnost.
1: Jo, je to strohy, víte? To je...
0: Já vám řeknu mě osobně. Mě se začne rozbřeskovat, tak počínaje tímhle tím únosem Sabinek.
1: Únos Sabinek. Jo, to je fajn. No, ty Sabinky. Římani, jak to nosejí pryč, no jo, jenže...
0: Ne, já vím, co chcete namítnout, že celá ta epizoda je taková jaksi nakousnutá.
1: Jo, nic z toho nebylo, víte, začnete to číst, takhle vám vylezou oči, že jo, a pak abyste si je zamátli. Víte,
0: to není rozvedený.
1: Jo, co je tedy pravda, že tenkrát oni tak ještě neuměli psát, tady literatura byla v plenkách.
2: Na čisto,
3: To, co jste právě slyšeli, nebyl rozhlasový přenos Osvobozeného divadla, nýbrž ukázková deska Ultrafon, na kterou byly nahrány všechny poslední novinky Ježkova orchestru, zpívané Voskovcem a Verichem. Ultrafon.

0: Víme, co se děje.
1: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
0: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pokládám, redaktor doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano. Ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, to je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já chodívám mnohdy...
2: Na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě...
2: Kladinu?
1: Nechodím, ale že chodívám...
2: Já znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí...
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se chodí,
2: ano,
1: že
2: ano, ano, ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale... Oni se musí i válet pod tou kladinou občas, víte?
1: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez
2: madel.
1: Na
2: ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
1: ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
1: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako
2: tenkrát
1: to bylo
2: pochopitelné.
1: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kruhy nemáme takový.
1: Jistě, takové
2: kruhy. Prosím.
1: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
1: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
1: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
2: A hrazdu
1: prostě...
2: nemají.
1: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
1: ano.
2: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
1: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte?
1: Já pro
2: ani vás... gorotky už nemají doma lidi?
1: Ano, no tak jako jsem tam gorotku jednu nebo dvě mají, ale...
2: Ale ne že by měli... pořádný, aby měli všech...
1: Třeba celý chov?
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
1: No.
2: To nemají.
1: Ano.
2: No,
1: já jsem
2: tak taky už ani nikdo neví,
1: jednoho doktora
2: jak Prá, se to hraje.
1: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
1: Ano, ale gorotky to...
2: Gorotky jako... to prosím, no.
1: A nebo třeba stůl, takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
1: Tak na obědvání to mají stůl.
2: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
1: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
1: lidi. No, nebo
2: lidi,
1: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
2: na
1: že?
2: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Teď, taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
1: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky, víte?
1: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
1: No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
1: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
1: to je obdobná
2: do toho topůrka.
1: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
1: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
1: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte?
1: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no.
1: Ano. Protože jako...
2: Nemají tak, udělaný jamky, no.
1: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
1: Ano.
2: Udělíte si jamky.
1: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
1: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
2: Nebo hokej.
1: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
2: S hokejkou.
1: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
2: No ten taky je.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: A prosím.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
2: Pan Lustvisia,
1: dobrý den.
2: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
1: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
2: No a?
1: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil.
2: A.
1: Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
2: Jo, je úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
1: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
2: Vy statistik?
1: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta vendulka hnidou ze mzdovýho oddělení.
2: No tak to bych musel.
1: No nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak hejte, no. Vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázeček.
2: No tak ukažte, ukažte.
1: Nešahat, nešahat, no, to nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
2: A dovolte, vždyť mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
1: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
2: Jak to myslíte?
1: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Tak hejte, je tady otázka, jo? Jedna, jo?
2: Jenom jedna?
1: Ne, ne, číslo jedna, číslo
2: jo,
1: jedna.
2: Číslo jedna, ne.
1: Tak a ta otázka zní, co čtete?
2: No já...
1: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna to... s dovolením, já na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seď mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil s dovolením tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
2: Prosím.
1: Jak jste spokojen s platem?
2: A je, to by člověk plakal.
1: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. No. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
2: Jo, vy ho znáte.
1: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije, pije?
2: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
1: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. No. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
2: No, takhle k moři.
1: Do Bulharska.
2: Ale ne, k moři.
1: Do Rumunska.
2: Ale ne, počkejte, k moři piva.
1: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
2: Počkejte, počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne? Napište doma má je.
1: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
2: Ne, má je doma. Doma má je.
1: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
2: No, prosím.
1: Jak máte velký byt?
2: Byt?
1: Byt.
2: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
1: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
1: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, jo, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo?
2: Jo.
1: A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
2: A co vám řek?
1: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít.
2: Jo, jo.
1: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
2: Ano, ano.
1: Jak vychováváte dětka?
2: Dětka?
1: Ne, jak vychováváte děcka?
2: No, děcka. Já děcka nemám.
1: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka. Tady je otázka, jak vychováváte děcka.
2: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Jo, babičky nemáme. Ví, tak 2 roky nefunguje.
1: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
2: Jo.
1: Aniž by je měl, víte?
2: Jo.
1: Bez babiček, jo?
2: Jo.
1: A výtah nefungujíce.
2: No. Ano, ano.
1: Tak.
2: Ale to je nesmysl.
1: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Číslo 7. Chodíte na ryby?
2: No, jednou jsem chytal štiky.
1: Jo, kolik se chytil?
2: Žádnou.
1: No jak to víte, že jste chytal štiky?
2: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
1: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
2: Jo, jo.
1: Jo. Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
2: Ano, ano.
1: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
2: Ano.
1: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic. 9 hodin, nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
2: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
1: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
2: Nervák?
1: Já to vím podle sebe.
2: Nervák mě to naopak uklidňuje.
1: No jo, protože máte rybářský lístek.
2: A jo.
1: Dále, otázka číslo 8. 8. Jak se díváte na současnou mordu?
2: Mordu?
1: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
2: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc, to mini, má moc.
1: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini,
2: no,
1: víte?
2: A proč?
1: No, ono není hezký, když se odkreje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte? Tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
2: Ano, ano.
1: Jaký je váš erotický život?
2: No, prosím vás, co je komu do toho?
1: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
2: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
1: No dlouho.
2: Jo?
1: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
2: No?
1: Včera dopoledne. No tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
2: no,
1: méně?
2: No jak kdy? Vy to znáte.
1: No, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
2: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
1: No tady, v tomhle dotazníku.
2: No to vidím, ale co se z toho bude vymozovat?
1: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, jo. Víte? Hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
2: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
1: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, jo. Že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
2: Pravidelně a dokonce vášnivě.
1: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
2: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
1: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
2: Tak proč to píšete?
1: No přece kvůli premidím.
2: Aha,
1: víte?
2: No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
1: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
2: No tak.
1: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, sem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
2: Naschledanou.

0: noc s hvězdou.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádnej Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No nařídil, že když se vleze do vody,

0: tak, že přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
0: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany?
0: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lestatí?
0: Protože byl asi zamazanej.
1: Od čeho?
0: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou. Žáno, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
0: Žádnou vanu.
1: Rybník.
0: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
0: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
0: No voják, k němu přišel, to se neví, jestli desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
0: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, sloné.
0: Já ti dám, šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
0: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
0: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
0: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
0: Žádný hele, hele.
1: Ne?
0: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
0: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
0: No možná, to by mohl.
1: A pak?
0: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
0: Do vany.
1: Do vany, že jo, tatí?
0: No ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
0: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
0: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
0: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
0: Tak ti dám pohlavek. Kdyby, kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
0: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
0: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

schůzku. Mokrá okna slzí, chodníky pláčí. Černá mračna schůzují na pavlači. Deštivý čas, dnes místo vás přišel na mou schůzku. Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici i teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Dnes mokrý čas

Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Nejen ve Spojených státech jdou ceny pohonných hmot, tedy benzínu a nafty u čerpacích pump, do astronomických výšin. Vždyť v některých zemích Evropské unie už stojí litr 2,90 eura. V Rusku naproti tomu například 80 centů. Norsko si z rozdílu udělalo státní fond a Evropská unie si vybrala akcionáře a občané to všechno zaplatí. Zkrátka jde o velkou loupež, jak si Evropská unie postupně rozprodala ropu svých států těsně před jackpotem v 21. století. Všechno prakticky začalo ve chvíli, kdy Evropská komise vyhlásila válku monopolům, jenže tahle válka mířila čistou náhodou, jak jinak, na monopoly státní a sledovala ještě jiný skrytější cíl – přestavět energetiku tak, aby sloužila rentierské logice. Unie proto monopoly nerozbíjela, objevila účinnější způsob, jak je v úvozovkách zničit. No a tak se tato výnosná komodita s pohonnými hmotami dostala z rukou státu do soukromých rukou. Opravdu mistrovský tah. Pokud vás zajímá více, máme o tom celý článek, který píše Hugo Dionysos.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Přišlo jaro. Zem voněla, všecko začalo pušat a nalévat se. Vtáci švirinkali, kočky mňanžali na kálenicách, kouca nafukoval a šponoval na drvách, jak kdyby mu patřili všetky slépky v dedině, a muchy sa honili kolem záchoda. No všady plno lásky, jenom Janek obrúčku byl smutný jak želva a chodil sám. Zanevřel na to hadží plémne od tej doby, co ho tá putifarka Anča Lízačková tak hanebno zradila. Ale to už sú 3 roky, zrada přebolela, už aj přestal spívať svoju zamilovanú. Ani žádný neví, co ňa bolí, ani ten pán doktor, co ňa hojí, bolí ňa hlavička, srdca polovička. No a protože čas je najlepší doktor a nabolavé srdco je najlepší lék, živočišné teplo a živý obklad, zahledel sa jednu u muziky

Prince Ohnicovej hluboko do očí. Třeba, že byl jenom synkem chalupníka a Marínka z gruntu, zahořele jak laterňa, a svatý Antonínek se na obláčku spokojeno šťůřil, že už zase dvě srdéčka ťukají v jedném taktu. Nešťůřili se ale starý Ohnica. Jedného dňa vletěli do izby jak tornádo, zabubnovali jak na prodaj drev a podali Marince ultimátum. Pojď sem, ty opíco, odkdy sa slézá s tým schořem? A jak to, že já o tom nic nevím, co? Jestli ťa z tú lúzu ešte jednu uhlédnu, až poznáš tatu, zrubu ťa jak financ kozu. Takú žebrotu v baráku živit nebudu. Ženicha k tobě rovného ti dovedu já, rozumíš? Nafúkli sa, že jim bombík od krku ufrngl až za pec a s brbláním odešli z izby. Marinka chuďato zlaté bečala, nebylo s ňou řeči. Ohnica dali vědět Janečkovi, kdo porúča na gruntě, a připomenuli, že Lestiho z jejich dcerů ještě někde nachytají, tož ho rozkubnou jak daňovou upomínku a hodí ju přes plot. Ale jak už to bývá, co se zakazuje, to najvěc šmakuje. A hlavně, když jde o lásku. Ještě ten večer, ledva se zmrklo, šust šorec kolem zahrádky a z druhé strany se přehůbl Janeček přes plot. Umlativně pod starým ořechem se zešli a horké slza mísily se na vyšívaných květoch Janečkové košule. Aj měsíček vlézl za mračno, lebo se nemohl dívat na bolest těchto dvou mladých lidí. A dobře, že zaskoval, neviděl aspoň další lidskou špatnost. Starý Ohnica, který dávali pozor jak ostříž, vyběhli ze stínu a nemilosrdno švihali bičem do nešťastné dvojice. Kolej sakru a škrdých nadávek přitom padlo, to se nedá říct. Janeček zatěl zuby, ale přemohl se jenom na chvílku. Slovácká krev zabůřila, ruka vyletěla jak šabla a Ohnica přeletěli přes Sečkovicu, kde ostali ležat a řvali jak pominutý. Janeček obtulil Marinku a kosárky jenom šustli nad plotem. Ohnica už věci švíhat nemohli, lebo měli zlomenou ruku. U Ohnicu bylo tenkrát boží dopuštění a starý si všecku zlost vylévali na Marince tak, že už se na to nedalo dívat. Nad humnama se nesla smutná pěsnička. Nad Mjavou jsou dvě hvězdy jasné, u sousedů mají dívča krásné. Keď ho vidím, musím ho rekovat, jsou chudobný, nesmím ho milovat. To Janeček se pokoušel vyspívat svoju bolest. Starý Ohnica podali na Janečka žalobu a slubovali mu hroznou pomstu. Když byla trojica po delší době předvolaná k súdu, převelice sa pán súci divli, co to mají před sebou. Starý Ohnica v novém lajbli, hubu jak měsíček, veržinu v kůtku a z každé strany jedného z mladých. Pán súci nahlédli do protokolu, potom na těch třech a pravili, no počúvajte, když se tak na vás dívám, to že nijak zúřivo nevypadáte a že byste se chtěli soudit, no to už se ani teplu nezdá. A tož víte, pane Rado, povídaj Vondica, já to beru zpátky, víte, tento, jak bych vám to pověděl, Janek je ináč dobré chlapisko. A já jsem také nebyl lepší. A potom budu stařečkem, víte? Marinka se stydlivo přikrývá vlňáčkem a Janeček ju hladí pohledem. Odcházají a stařeček praví u Janečkovi. Tož víš, Janku, však nic vezlem, ale byla to facka, jak když kůň kopne.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pytlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná.

0: Noc plná hvězd.
1: K nám jezdila taková společnost Francouzů do Karpat. A jedenkrát přišla drobný stvoření loutka manekina, strašně hezká, taková hezká ženička. Pak jsme stáli na černou zvěř a teď se vyřítil na nás kanec, kterého naproti postřelili. Ten barvil, ten vypadal, kdyby ho polili. A tato francouzská do pokleku a ránu za ránu, kde my jsme se kryli všichni, ona ho složila, toho kňoura, velkýho kňoura ke dvěma metrákům. To, když jsem viděl, že chlapi všichni se kryjí, ten lesmistr Kořenek a všichni, já jsem byl, ona si v pokleku na té linii dala si tři rán na to, tak jsem si říkal, pozor na to. Já jsem zažil skutečně teda ženský myslivce jako veliký kápa.
2: Já pořád jsem byl postaven před otázkou, abych přinesl nějakou lišti kůži domů. Ovíte, no ženská. Na límec, na čepici. Tak jsem si říkal jednou, počkej, vyjdu si. V jezede zabíjeli prase, tak jsem si vzal vnitřnosti. Zabalím to do papíru. Byl mráz, už takhle únor začínal, kdy začínají lišky kaňkovat. Ale pěkné počasí akorát, úplně, jak jsem si říkal, to bude dobrý na lišku. Vzal jsem to na špagát a teď táhnu asi 3 kilometry, chodím křížem, krážem po takové holině okolo lesa a tam jsem to nechal takových 40-50 kroků ležet. Říkám si, počkej, přijde. Představte si, ono to bylo jako v Janáčkově Lišce Bystroušce málem. Přijde napřed...
3: Králíky žarete ráda, slečno, jo?
2: No jo. Přijde liška, to jsem viděl, štíhla, viděl jsem jasně, že je to slečna. Voháňkou si to, vometa, sníh pěkně. Měsíček, jak rybí oko v úplňku, krásně se vyjímala na sněhu. Přijde až k těm vnitřnostem, říkám si, střelím. Dávám pušku k ramenu, ale vidím, že v dálce další liška. Říkám si, safra, počkám. Co kdyby? Čekám chvilku a on zřejmě lišák. Říkal jsem už, lišky se kaňkovaly. No a to jste neviděli, to divadlo. Oni ne, že by se vrhli na tu újeď, která tam byla. Oni okolo sebe, on okolo ní tancoval, otíral se bokem. No pán k slečně.
4: Hostitele toho všechno.
2: Říkám si, safra, teď budu mít dvě. Znovu dávám ručnici k ramenu.
5: Další.
2: Vidím v dálce další. Představte si, on přišel i další, druhý lišák. Znovu se k ním měl, teď se dostali ti dva do sebe a ona je rozrážela. Vždycky, když se do sebe zakousli, tak ona mezi ně skočila. Říkám si, teď je ten pravý okamžik. A jak tak byli v sobě, založím prásk, všechny tři jsem složil.
6: Jestli neměli poškozenou kožešinu,
7: no, tohle to mě připadá.
2: Každý měl jenom jeden brok v kožichu.
6: Ono je potřeba šetřit, to je jasný.
7: Jako, u nás je Nimrod, jeden kantor a ptá se malýho Frantíka, hele, táta včera střelil 3 zajíce, jo, a převčírem 2 zajíce. Kolik je to zajíců? On podá, pane učiteli, jak se mě ptáte, je to 5. Ale táta, až přijde do hospody, tak střelil 8 zajíců, 2 lišky a 3 koroptve.
8: Tak to je důvod zabít.
2: Tak to zapijeme.

0: noc s hvězdou.
1: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učí-li českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušina. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, jejím stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy. Že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu, ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastické. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne, ovojské sloviso, ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak báte, člověče. Nebo bojíte? No. Proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne. Systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná. Co to je, když ano? No a vy se nebáte, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylítět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchně Rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, ale než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustavně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšete vidět a slyšete-li, tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefigací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než české sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky. Ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. Nebo nepropukne a nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, já to

0: A vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde. Že se vidy naučím, budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.
1: všechno.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je to teprve několik dnů, kdy německá AfD získala většinu v zemském parlamentu během voleb v Sasku-Anhaltsku a už se začínají vyrojovat zajímavé zprávy, například podvody s korespondenční volbou. Bez hlasů poštou by měla AfD v Sasku 51%. To připomíná čachry ve Spojených státech při volbě Johna Bidena. Proč asi všichni globalisté nevolí u urny, ale korespondenčně? Podvody jsou totiž vždy ve prospěch liberálů. Bude mít vláda odvahu zrušit tamní podvodnou korespondenční volbu a zrušit ji také u nás? A právě proto se aktuálně nad nebezpečím korespondenční volby zamýšlí Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jaksi, jak bych to, já nevím, jak bych to vyjádřil, respektive, jak bych zasáhl ostrým satiry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
2: Ale fuj.
1: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway. Člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
2: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte? A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
1: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
2: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
1: Velmi často chodím.
2: No tak, představte si, že jdete po ulici.
1: Už to mám, dá.
2: Vidíte to?
1: Vidím to.
2: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
1: Co, vy vidíte losy?
2: No ano.
1: I s parohama, tedy ty polární krávy?
2: Ale ne, já myslím ty, co se...
1: Jo tak, chápu, vy myslíte lozy.
2: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
1: Ano, tak dobře.
2: A nebo lozy, jak si
1: vy myslíte lozy, tedy na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
2: Ano, prostě škopek, cokoliv, že ano. Ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
1: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
2: Ne,
1: nebo...
2: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
1: Já a mluvím... tak dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
2: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat lepšovák.
1: Kam?
2: No, pochopitelně tam, kam se podává.
1: Tedy nahoru.
2: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
1: To je veliký štěstí. To
2: já
1: ano.
2: Myslím, že když...
1: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
2: Když to je štěstí, když je vzdělaný.
1: Když má...
2: Když je moudrý.
1: Ano.
2: Když má fantazii.
1: Výborně, to je veliký štěstí, jenže to má háček.
2: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
1: A přece je to strašně jednoduchý.
2: No
1: podívejte
2: právě.
1: Se, vemte například knížky, no? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
2: Vzdělání.
1: Ano, poezii,
2: no,
1: všecko.
2: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte?
1: To je...
2: Že by vyhráli se knihy.
1: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
2: To mě napadlo.
1: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
2: Ano, to mě napadlo.
1: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
2: Ale ne.
1: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
2: A to znamená, že tedy...
1: Že to je hotovka.
2: Jo, to je hotovka.
1: To akce, to jede, to je hotová věc.
2: To jede, to mám teda po zlepšováku.
1: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
2: A víte co, pane Horničku?
1: No.
2: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý polosu.
1: Na knížku.
2: Ano.
1: A co, když vyhrajeme?
2: No, musíme vyhrát, pač se prohrát nedá.
1: Pravda.
2: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
1: To se dá risknout.

podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Želev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul hrůze.

promluvil již taky ke mně. Kdy nejbujněji jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrůh chceš, ty muži malí.

poutíži cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih, odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i v tašera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad jirve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem. Po širých Čechách teskno dýše kolem, jen jednou krajem tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvěním cítí, jsme zde ve lví říši.

0: Noc plná hvězd.
1: Jo, já býval lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu. Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a... A to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijak.

jaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvíneji, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z týhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláši. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Lidi on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prý u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům odechovej čas. Já se probudím spocený jak tři narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak jsem vám tam nacpal tři rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předchovat, aby mi nenazdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce, ani co nechci dát, dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkém nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, s taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíšmarja, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenu i v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

0: noc s hvězdou.
1: No tak Jeníku, já se ti hlásím zase v odpověď na tvůj znamenitý mluvodopis, neboli dopimluv. Dostal jsem to dneska, tak já jsem si udělal nějaký poznámky z toho tvýho pásu a teď na to budu reagovat postupně. Tak říkáš, jak já jsem měl hroznou radost, že se ti to jako v podstatě líbí, že jsi tam nalez v tom mým záznamu na tu desku nějaké věci, které by se daly použít, a jiná, že s tvýma námitkama úplně souhlasím. To, co říkáš o tom, že jako ten zárodek toho dialogu přes oceán o tom, o lidech a o těch lidech, jako o těch scénách na náměstí tady a který by si mohl doplnit tou kampskou scénou. Já myslím, že s tím by se snad dalo něco dělat. A potom ten zárodek toho dialogu o tom klaunství a tak dále. Ovšem máš pravdu s tím, že jako některé tóny se ti zdaly, jak říkáš ty, příliš nahraný na to. Tohle ty děsnej malér, Jeníku, to je obtíž, protože jak ty jsi to správně pochopil, že když člověk není ve styku, v přímém styku s tím partnerem, tak nemůže, tak to něco tam vždycky bude znít trošičku falešně, jako v tom, že jako nevidím tvý oči, nevidím tvoje tempo, ty nevidíš moje, když to nahráváš zpátky, zkrátka ta distance v tom bude jevit, ale já myslím, že v tom možná se nějak ukáže určitý šarm toho, víš, určitý půvab té distance, když to konečně lidi vědí, jak to budou vědět, jak to je natočený, že to je spojený a slepený z rozhovoru přes oceán, že to není simultánka, že jo. Tak já nevím, budete se s tím muset piplat, jak si správně řek. A uvidíme, jak to dopadne. Ale já myslím, že tvůj systém, jako to, co říkáš, že jako edituješ ten skript, že si to předně dáš nahrát, že předně dáš okopírovat jako nastroj, takže budeš mít skript skutečný. A ten edituješ, přepíšeš, napíšeš to svoje, že jo? Nebo nějaký takový zhruba obrys toho, co ty budeš psát, co ty budeš, ten dialog, jak ty budeš doplňovat. Pošleš mi to a když budou zapotřebí, když ty uznáš, že budou zapotřebí nějaký moje dodatečný věty, jako dodatečný bridges k tomu, co ty nahraješ, tak to mě prostě vyznačíš nebo naznačíš zase tak, jak jsem já naznačil tobě, nebo přímo doslovně napíšeš, jak to chceš, a já ti to nahraju. To je samo sebou. A já teda budu očekávat na tu hotovou surovinu, jak ty říkáš, ve skriptové formě. No a co bych ještě tak řekl tadylec k tomu? Jo, říkáš, že jako u toho okna to bylo dobrý, to se ti líbí, no, to jsem rád. Já ctím tvůj cit o tom, jaká je atmosféra, přesně to já nemůžu ocenit. To já nemůžu ocenit do těch detailů, právě tak, jako ty nemůžeš docenit atmosféru, dejme tomu broadwayskou, což se týká té Hanleyové hry, a k tomu se vrátím později. To jsou hold doplácíme do jistý míry přes tu blízkost na tu vzdálenost, protože ona přeci jenom existuje nikoliv fyzicky, nýbrž kulturně a jaksi kontinuitně. Když někde seš delší dobu, tak víš o tom, o,

o té atmosféře, cítíš tu atmosféru s daleko větší subtilitou a přesností než ten druhý, který tam není. No ale my si to navzájem doplníme a následkem toho jsme šťastní a máme kliku. Co teďka dále tady mám za poznámky? Jo, měl jsem velkou radost, že jsi říkal, že ta půl párku, že chceš použít půl párku písničky a že říkáš, že to je výborně naspívaný náhodou z toho OWA. Já se vůbec na to nepamatuju, na to naspívání. Já se pamatuju velmi dobře, když jsme tu písničku skládali a že jsme ji použili, ale na tu skutečnou performance, jak si toho, to provedení, na to se nepamatuju. Já jsem rád, že se ti to líbí a to by bylo báječný to tam dát a použít toho. Nahledě k tomu, že to je vlastně anonymní, víš, že jak si hudba jest veřejná. Jo, říkáš, že je tam tolik materiálu na tom, co jsem poslal, že by to stačilo i na druhou desku, jaksi komerčně vydanou, a i třeba na nějaký rozhlasový program. No to je báječný, já jsem si neuvědomil, že toho je tolik. A taky říkáš o tom, že bychom si měli chystat nadělat dialogy na daný téma, o kterým bychom se předem dohodli. To taky úplně souhlasím. A mám na to nějaký nápad. Jestli na to vyjde místo, tak se dívám na tu pásku, jak se mi točí. Jestli mi na to vyjde místo, tak ti o tom něco namluvím. Nějak mám jeden takový nápad a budou jiný.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, tak to se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou po chuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Rajchla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim. Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková svinská. Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka, proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká, jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: stanice Hvězda.
1: Za zády příbytek královský, přede mnou město na dlani, zelená z parků a ze sadů,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká k manželce. Já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sáh, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na spocený okna prstem touhy maluju, když je člověk.

Ano, Prahu objevují básníci i hudební skladatelé. Říkají o ní, že je zlatá a stověžatá. Abyste vedle poznávání její krásy a historických památek měli dostatek času i na nákup dárků pro sebe i vaše blízké, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Prioru, pražských obchodních domů Kotva, Máj, Bílá Labuť, Letná a Dětský dům, jejíž široká nabídka nejrůznějšího zboží uspokojí i nejnáročnější spotřebitele.

0: Nakoupit v Prioru, pražských obchodních domech, znamená nakoupit dobře.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: dávno je to tu, hoci nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci žijeme si, jako by nič.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se

jak větmi povětří. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tvé.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Stanice Hvězda.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Nejen ve Spojených státech jdou ceny pohonných hmot, tedy benzínu a nafty u čerpacích pump, do astronomických výšin. Vždyť v některých zemích Evropské unie už stojí litr 2,90 eura. V Rusku naproti tomu například 80 centů. Norsko si z rozdílu udělalo státní fond a Evropská unie si vybrala akcionáře a občané to všechno zaplatí. Zkrátka jde o velkou loupež, jak si Evropská unie postupně rozprodala ropu svých států těsně před jackpotem v 21. století. Všechno prakticky začalo ve chvíli, kdy Evropská komise vyhlásila válku monopolům, jenže tahle válka mířila čistou náhodou, jak jinak, na monopoly státní a sledovala ještě jiný skrytější cíl – přestavět energetiku tak, aby sloužila rentierské logice. Unie proto monopoly nerozbíjela, objevila účinnější způsob, jak je v úvozovkách zničit. No a tak se tato výnosná komodita s pohonnými hmotami dostala z rukou státu do soukromých rukou. Opravdu mistrovský tah. Pokud vás zajímá více, máme o tom celý článek, který píše Hugo Dionysos.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: param.
1: Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku. Jež to byla ostrovtipem nadána, napadlo jí, služka myslí na pána, juch na pána.
0: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
1: Teď mu jistě smolí psaní, pana vztek

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič,

čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit.

0: radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče pod vozem.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

dnes už dávno žádnou cenu nemá. Rozmýšlet, jestli to mělo bejt, měla si mi snad bejt ukradená, a já dneska mohl o trošku mít klejt.

nemusel teď pod kytkama spát. Kdybych já tě tenkrát nepolíbil, kdybych já tě tenkrát neměl rád, je to holka divný.

mě budou holka zejtra věšet, napíšu ti krátkej líbez brýv. Předpokládám, že nebudeš brečet, tak jako si nebrečela dřív. Vždyť je všude plnohodnej chlapů, já byl stejně prvý za odměťas. Tak mi teda věř, že já tě

ať aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli...

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Soch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Jsem žuchlal jenom veku, no co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožuch dneska ponosit.
1: Začala osmáraní.
2: Slyšte, slyšte, slyšte.
1: Stanice Hvězda.
2: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Američané už sklízí svou několikaletou válečnou bouři. Nafta v některých státech dosahuje 10 dolarů a někde už vůbec ani není. Kamiony stojí před prázdnými pumpami a Irán drží ropnou tepnu světa. Zkrátka, kalifornské benzínky řeší svérázný problém. Cenové tabule tam ukazují za galon 9,99. Tak drahá nafta, připomeňme, v dějinách ještě nikdy nebyla. Jak vážný je to problém? No vždyť denodenně se po amerických dálnicích sváží kamiony, které jezdí na naftu, a vozí jídlo do obchodů všeho, bez čeho se neobejdeme. Co neuveze kamion, veze nákladní vlak. A ten je většinou také na naftu. Zdraží-li tedy nafta? Zdraží-li tedy nafta? Zdraží se Američanům prakticky všechno, protože se na ní veze. A to je také jeden z důvodů, proč tam inflace neustále roste, a to daleko více, než si vláda Donalda Trumpa je ochotna přiznat. Máme o tom celé pojednání bývalého republikánského kongresmana Rona Paula.
1: Na stránkách protiprout.info

0: chceš žít.
1: S Bohem, slečno Miková.
0: A pláče.
1: Proč asi?
0: A pláče.
1: Proč asi?
0: A pláče.
2: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jeden hudební skladatel, teď opravdu jmenovat nebudu, jel jednou z Klatov do Prahy a taky ho zastavil tam někde u Rokycan stopař, skladatel mu zastavil a vzal ho s sebou, no a bavili se o muzice, o všem možným. A najednou projížděli nějakou ves trošku rychlejc a taky zastavil esembáka, teď, že jako by měli zaplatit pokutu. No a skladatel nechtěl, no tak esembák vytáhl notes, zapsal to všecko, že jo, od Adama až tedy po naše časy a pak si strčil ten notes do kapsy. A ještě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle mě nás věděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili zbor zrovna po 9 měsících, tak tady máte ten notes toho esembáka, já jsem ho aspoň ukradl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy.

se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Všechno staré v družstvu mizí. A zároveň postupně mizí i staré chalupy, nízké, malé, vlhké. Družstevníci opravují, přestavují i stavějí nové domky, pohodlnější, zdravější. Stále více družstevníků má dobře zařízené byty s moderní kuchyní a další bytovou kulturou, která si nijak nezadá s bytem městského člověka. A tak je to správné. Proto přece budujeme socialismus, který znamená všestranné obohacení života.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na

0: toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.
3: Tak jen pojď, pojď.

jsem zavonila chlebem a slátnul klas. Pole se spiklo s nebem,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, takto se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Reichla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim.
1: Jo, pořád se něco děje.

třeba se uraž, bude mi ctí. Řeknu ti zpříma a zkrátka, jaká jsi sladká, řeknu ti svý. Pod stříbrem hvězd

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, bodal, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

slepý, ptáčku půlnoční, jen křič. Týdny proletí, z lásky století, zbyl mi tu na zdi tvůj klíč.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

0: jeden přehmat.
1: Slyšíte hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Nejen ve Spojených státech jdou ceny pohonných hmot, tedy benzínu a nafty u čerpacích pump, do astronomických výšin. Vždyť v některých zemích Evropské unie už stojí litr 2,90 eura. V Rusku naproti tomu například 80 centů. Norsko si z rozdílu udělalo státní fond a Evropská unie si vybrala akcionáře a občané to všechno zaplatí. Zkrátka jde o velkou loupež, jak si Evropská unie postupně rozprodala ropu svých států těsně před jackpotem v 21. století. Všechno prakticky začalo ve chvíli, kdy Evropská komise vyhlásila válku monopolům, jenže tahle válka mířila čistou náhodou, jak jinak, na monopoly státní a sledovala ještě jiný skrytější cíl – přestavět energetiku tak, aby sloužila rentierské logice. Unie proto monopoly nerozbíjela, objevila účinnější způsob, jak je v úvozovkách zničit. No a tak se tato výnosná komodita s pohonnými hmotami dostala z rukou státu do soukromých rukou. Opravdu mistrovský tah. Pokud vás zajímá více, máme o tom celý článek, který píše Hugo Dionysos.
1: Na stránkách akademie
4: stratyanalezy.info
1: stratyanalezy.info.
5: Postavím si dům z obilí.

jako plamen. Kotboj náhle ruku mdlou to stiska. V zápětí však pouze jenom hruď si stýská.

ty duma česká, kdo byl otcem tobě? Jsme tu pod tvou tíží, jak pod hlínou v hrobě. Stahuje to hrdlo, na prsou to dusí, a ta ústa přeci jen zpívat, zpívat musí. Jako lehký mráček sotva stopu nechá,

strávil z píseň, na srdce nám lehla. Po pláních a vozdech černým stínem šlehla. Příchutě mi krečí, v pohár bole hlavu. A ten cizí přízvuk u vlastního prahu.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

hladem pil, ať se na hucom zkýší pinajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucon spíší ty najmou dá.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

či bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že jsi šláp, když se v bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když nabouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus a na co sáhneš má samý mínus, nikdy

0: mi bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

Svět je plnej dobrých kamarádů, neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů, přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak leto

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je to teprve několik dnů, kdy německá AfD získala většinu v zemském parlamentu během voleb v Sasku a Anhaltsku. A už se začínají vyrojovat zajímavé zprávy, například podvody s korespondenční volbou. Bez hlasů poštou by měla AfD v Sasku 51%. To připomíná čachry ve Spojených státech při volbě Johna Bidena. Proč asi všichni globalisté nevolí u urny, ale korespondenčně? Podvody jsou totiž vždy ve prospěch liberálů. Bude mít vláda odvahu zrušit tamní podvodnou korespondenční volbu a zrušit ji také u nás? A právě proto se aktuálně nad nebezpečím korespondenční volby zamýšlí Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To jsme měli u nás, ale vím, možná ještě nás někdo tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak možná ona vykládala vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víš, no víc, jak je malý, z akademické, víš, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víš, on vždycky uholí a tak, to jako mě takhle nikdy nemaluje, víš. Tak to jsme byli v Paříži, takový ty, víš, taková, sami umělci tam chodějí, víš, takový, jak se to jmenovalo, božičku, já jsem to, Café di Dom, jo, a když na něco přižal, zařvala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víc, jak je malý, z akademické, víš, mám to nahé akty. A teďko přišel ten, co to tam nosí, víš, ten no, číšník, já říkám číšník, ať prosím tě, číšník v Paříži. Jak se, já jsem jmenuje, tak se jmenuje, že můj děděl takový ten, no, co přišel a říká, keště vůdze zjere, madame, no tak jsem sejil tam ještě nějaký pán, to, no, Francouz, no bylo to v Paříži, tak to byl Francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, já jsem říkala Café du Noir. On říká, Troa,

0: Jsem říkal, co bylo? Já se chci
1: nebudu. Bezpečí stanice Hvězda.

Dejte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Ač teď u kytary jsem, z akordy na kordy, já přec nemíním se vzdát jenom tak. Všude tam, kde málem jsem, se

0: kde jde to s nás, tam prsty včas si srovnám. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Nejen ve Spojených státech jdou ceny pohonných hmot, tedy benzínu a nafty u čerpacích pump, do astronomických výšin. Vždyť v některých zemích Evropské unie už stojí litr 2,90 eura. V Rusku naproti tomu například 80 centů. Norsko si z rozdílu udělalo státní fond a Evropská unie si vybrala akcionáře a občané to všechno zaplatí. Zkrátka jde o velkou loupež, jak si Evropská unie postupně rozprodala ropu svých států těsně před jackpotem v 21. století. Všechno prakticky začalo ve chvíli, kdy Evropská komise vyhlásila válku monopolům, jenže tahle válka mířila čistou náhodou, jak jinak, na monopoly státní a sledovala ještě jiný skrytější cíl – přestavět energetiku tak, aby sloužila rentierské logice. Unie proto monopoly nerozbíjela, objevila účinnější způsob, jak je v úvozovkách zničit. No a tak se tato výnosná komodita s pohonnými hmotami dostala z rukou státu do soukromých rukou, opravdu mistrovský tah. Pokud vás zajímá více, máme o tom celý článek, který píše Hugo Dionysos.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Stanice Hvězda.

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše zem. A my obejdeme.

On letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hillara. Vy to přece musíte pamatovat. Jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale prej tak dokonale, rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratního on mu z té náruše vyskočil a říkal, děkuju ti, Vašku. Náruči ho dones.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló, haló. Račte si zapamatovat i laskavě následující firmy, které vás obslouží prvotřídním a kvalitním zbožím a berte v úvahu, že laciná věc je drahá, neboť nerozhoduje láce, ale kvalita zboží. Předně dovolujeme si vás upozornit, že firma Albrecht Královské vinohrady Jugoslávská 16 vypracuje vaše fotosnímky prvotřídně. Použijte sběrných schránek u východu umístěný. Dámy, které hodlají si koupit koupací oděv, ať nezapomenou, že náročná žena používá jen koupacího oděvu Josma. Otcové rodin nechť doma připomenou, že jedině vomáčková káva jest naše káva. Hospodinky, uvědomte si, že není mídlo jako mídlo pro ten život zdejší. Helada je ze všech mídel nejmídlovatější.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

14 trefčích hodlína. Někdo má pletky rád. Já reči sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou, i ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou. Nemyslím,

jen už musím státi, podo mě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden.

závis bledá, mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice, zavanice, bolí mě velice plíce, za mrazu zub blednou mi líce, od všeho znám jenom rup, to pro mě není dobré znamení, den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty růžové brýle, aby mi lépe ušla dlouhá chvíle.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková sviňská.
1: Jo, pořád se něco děje.

pán. Smíli prosit o taneček, zdvořile se ptal. Já povídám, milej pane, to nemůže být. Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečná.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst, vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven, dříve než vypukne.

směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám.

jak z paměti se tří, jsou krajinu marši a duny. Na patře hotelu Hiltona vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly, přinesli pozdrav

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Nejen ve Spojených státech jdou ceny pohonných hmot, tedy benzínu a nafty u čerpacích pump, do astronomických výšin. Vždyť v některých zemích Evropské unie už stojí litr 2,90 eura. V Rusku naproti tomu například 80 centů. Norsko si z rozdílu udělalo státní fond a Evropská unie si vybrala akcionáře a občané to všechno zaplatí. Zkrátka jde o velkou loupež, jak si Evropská unie postupně rozprodala ropu svých států těsně před jackpotem v 21. století. Všechno prakticky začalo ve chvíli, kdy Evropská komise vyhlásila válku monopolům, jenže tahle válka mířila čistou náhodou, jak jinak, na monopoly státní a sledovala ještě jiný skrytější cíl – přestavět energetiku tak, aby sloužila rentierské logice. Unie proto monopoly nerozbíjela, objevila účinnější způsob, jak je v úvozovkách zničit. No a tak se tato výnosná komodita s pohonnými hmotami dostala z rukou státu do soukromých rukou. Opravdu mistrovský tah. Pokud vás zajímá více, máme o tom celý článek, který píše Hugo Dionysos.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane Kohn, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí. To se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohn říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky Mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, Mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka Mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení, ba víc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že Mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud Mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 17. září je den, kdy slavíme svátek další velké světice, svaté Hildegardy z Bingen, benediktinské abatyše, mističky a učitelky církve. Hildegarda se narodila roku 1098 v Bermersheimu o Alzey rodičům urozeného rodu, kteří vlastnili značný pozemkový majetek. Jako osmiletá byla dána jako oblátka, to znamená dítě zasvěcené rodinou Bohu, do benediktinského opatství na Dizibodenbergu, kde roku 1115 složila řeholní sliby. Po smrti Juty ze Sponheimu, přibližně roku 1136, byla povolána na její místo jako magistra Sponheimského společenství. Po celý život byla chatrného zdraví, ale nezdolného ducha. Hlásila se celé k obnově řeholního života, jehož základem byla řehole svatého Benedikta s důrazem na duchovní rovnováhu a asketismus. Když počet povolání nových řeholnic díky její pověsti rostl, založila kolem roku 1150 klášter na vrchu Rupertsberg u Bingen, kam se přestěhovala s 20 sestrami a roku 1165 druhý klášter na protějším břehu Rýna. Jako abatyše řídila oba kláštery. Viní provázela Hildegardu od dětství. Jejich obsah diktovala benediktinskému mnichovi Volmarovi, svému sekretáři a duchovnímu rádci, a řeholnici Richardis ze Stade. Rozhodujícím okamžikem bylo, když ji povzbudil svatý Bernard z Clairvaux a když ji papež Evžen III. Roku 1147 udělil svolení psát a veřejně mluvit. Její dílo co do rozsahu, kvality i šíře zájmu nemá mezi středověkými autorkami obdoby. Hlavní jsou tři knihy vidění, napsané pochopitelně latinsky, Scivias, poznej cesty páně, Liber Vitae Meritorum, čili kniha životních zásluh, a Liber Divinorum Operorum, kniha o dílech božích. Vedle nich na 400 dochovaných dopisů adresovaných prostým lidem i papežům, biskupům a světským mocnostem a dále 58 promluv k sestrám, nazvaných Expositiones Evangeliorum, čili výklad evangelií, sbírka duchovních zpěvů, symfonie

Harmonie nebeských zjevení, spisy lékařské kauze et cure, příčiny a léčba, a přírodovědné fyzika, o přírodě. A konečně kuriozita zvaná lingua ignota, čili neznámý jazyk, vlastní jí vymyšlený jazyk. Na pozvání papežů Hadriána IV. A později Alexandra III. Podnikala kazatelské cesty, což bylo pro ženu té doby zcela neobvyklé. Kázala na náměstích i v katedrálách v Kolíně nad Rýnem, Trevíru, Lutychu, Mohuči, Metách, Bamberku a Würzburgu. Čelila katarskému bludu a volala po nápravě mravů duchovenstva. Zemřela 17. září 1179 v klášteře na Rupertsbergu, obklopená sestrami. Úcta lidu ji provázela od prvního dne, ale kanonizační řízení, jedno z historicky nejstarších vůbec, zůstalo čtyřikrát nedokončeno a Hildegarda po staletí setrvávala na stupni blahoslavenství, třeba že ji papežové běžně nazývali svatou. Roku 1979, k 800. výročí její smrti, ji Jan Pavel II. Označil za světlo svého lidu a své doby a němečtí biskupové v čele s kardinálem Hefnerem podali žádost o její prohlášení učitelkou církve. Mezi signatáři byl i tehdejší mnichovský arcibiskup kardinál Josef Ratzinger. Právě on ji pak jako Benedikt XIV. Zapsal do seznamu svatých a rozšířil její úctu na celou církev. A ještě téhož roku ji spolu se svatým Janem z Ávily prohlásil učitelkou katolické církve jako čtvrtou ženu v dějinách. Je nazývána Sibylou Rýnskou a její jméno dnes zaznívá stejně v klášterních chórech jako v koncertních síních, na katedrách teologie a ctí ho i ti, kdo hledají souvislost mezi vírou a přírodou a lidským tělem. Tato učená světice je patronkou přírodovědců, filologů a esperantistů, hudebníků, badatelů, učenců a studentů. Bývá vzývána při chatrném zdraví a při všech neduzích těla i duše, v dobách zmatku, ve chvílích životního rozhodování a všude tam, kde se ztrácí rozdíl mezi pravdou a lží, a také těmi, kdo mají říci nepohodlnou věc a bojí se toho. Bože, zdroj života, ty jsi obdaroval svatou panu Hildegardu prorockým duchem. Pomáhej nám, abychom povzbuzeni jejím příkladem a na její přímluvu znali tvé cesty a ve tmě tohoto věku poznávali jas tvého světla. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil tenkrát na motorce, jestli se pamatujete. Ano. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilo s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no hrozný, a vylez z toho auta a ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zvedl nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička a do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud teče ten benzín. A ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, Sašenko, to jsou čuránky, má to pěnu.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sledujete také, co se děje v Německu po zemských volbách, kde drtivě vyhrálo AfD? Je to vlastně krása nechtěného. Mediální lži, přestřelování a strašení mělo spíše opačný účinek. Veřejnoprávní úderníci měli zvláštní směny, ale ani drony v Lipsku nepomohly. Bylo zajímavé, jak kancléře Merce zemská pobočka křesťansko-demokratické strany CDU v Sasku nejenže nepovolala do kampaně na pomoc, ale dokonce ho ani nechtěla na poslední vystoupeních na pódiu a ani nechat ho účastnit se vlastně žádných zásadních mítingů a setkávání se s občany. Tato situace může být pro nás v České republice zásadnější, než si myslíme, a proto nám o tom celý článek píše Pavel Šik.
1: Na stránkách protiprout.info

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

jestli ven z nudou hledělo. Páni rodičové, co děláme, když v programu děti vynecháme, my budem jen stát.

0: Vzpomínáte?
1: S paní Fabiánovou, když si pořídila prvního Fiatka.
2: No to je...
3: No, to vypravuje.
1: Přijela na tu křižovatku, že jo? Červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo? Tak teď šla.
3: Zelená.
1: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená. Za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní. Ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá, přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno neslyšíš.

0: není, od stará důvěrné seznámení. Chce-li se dívka bohatě vdá, stačí dát inzerát.
1: Postarat práci je mu legraci,
0: chuť do života každé.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůl.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy, jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl.

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy,

0: láskou. Nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

hlasy zvou, ale otevírají náruč laskavou. Jako by to bylo včera, když za zvuku kytary vzal jsem tě poprvé za ruku, láskou rozervám. Jako by to bylo včera, když letěli strany.

0: Vyhrál velice, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme.
0: Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

0: a mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
2: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

padesátky o páté.

0: zazní to hranou, až jednou neřekne naschledanou. Růže ztratí vůni, víno ztratí chuť, až ti jednou řekne Bohem buď.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, anebo žít, nebo nežít.
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čím?

0: nebo nežíti?
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Amer was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být

posluchači stanice Hvězda. Je čtvrtek 17. září a od mikrofonu vás zdraví Václav Rabák, který vás provází na vlnách stanice Hvězda každý čtvrtek od 6. do 9. hodiny večerní. A o čem si dnes budeme povídat? Minule jsme mluvili o americko-zednářské čelence na lebce svatého Václava. A kdo to neslyšel, můžete si to pustit na mém webu www.václavrabak.cz. Ale protože se blíží svatováclavský svátek, tak jsem si řekl, že si ještě trochu víc povíme o samotném svatém Václavovi. Svatý Václav totiž není jen nějaká vzpomínka na minulost. Svatováclavský odkaz je podstatou našeho národního ducha a jen pokud se na něj naladíme, můžeme jako národ přežít. A k tomuto tématu a ještě i k tomu, že od zítřka bude velká část svatovítského pokladu vystavována v Židovském muzeu v New Yorku, si budeme povídat příští pátek s Petrem Hajkem na televizi Protiproudu. A samozřejmě si také povíme o různých dalších věcech, trochu o tom, co se v současné době děje ve společnosti, povíme si o další zázračné kytičce, pozvu vás na další film a také do opery. Tedy těším se na náš společný zářijový čtvrteční čas. A pokud by vám z našeho dnešního vysílání něco uteklo, anebo jste si chtěli poslechnout cokoliv z minulých čtvrtků, tak jak už jsem zmiňoval, vše najdete na mém webu www.václavhrabak.cz, na kterém je audioarchiv z našich čtvrtečních setkání na stanici Hvězda a zítra tam již najdete i dnešní den. A také jsou na tom webu již i přepisy starších příspěvků v textové podobě a PDFka z jednotlivých čtvrtků, třeba pro nějaké čtečky, tedy ideální jako magazín na víkend. A teď si už pustíme další 60kovou písničku.

všichni směšní, do kina i do parku mě zvou. Jenže já už dávno nejsem dnešní, zaspívám jim vždycky jen

0: Stanici Hvězda si touto dobou pouštíme naší pravidelnou čtvrteční krylovku. A dnešní krylovku asi není třeba příliš přibližovat, protože patří k těm nejznámějším. Je to píseň Lásko a je to jedna z protiválečných a protivojenských písní a je tak nějak sarkasticky romantická. Krylí vydal na svém druhém zahraniční albu Maškary v roce 1970 v Německu. První náklad měl 1000 kusů a 300 z nich bylo určeno pro pašování do Československa. A tak teď už Karel Kryl a Lásko.
1: Pár zbytků pro krysy,

Dnešním večerem vás tak jako každý čtvrtek provází Václav Hrabák. A jak je naším zvykem, tak se teď společně podíváme do kalendáře. V úterý 22. bude opět Ekádaší, tedy 11. den lunárního cyklu, který je vhodný na jednodenní očistný půst či hladovku. Ve středu chvíli po 2. hodině raní už končí období Panny a začínají váhy, což je současně dnem podzimní rovnodennosti, tedy jedno ze dvou nejdynamičtějších dnů v roce. O rovnodennostech a slunovratech může být dost drsná energie, tak je důležité dbát více než jindy na udržení harmonického stavu. A na chvíli se chci zastavit u svatého Krištofa, který má svátek zítra 18. září. Skutečný předobraz Krištofa je v podstatě téměř neznámý. To, co je o něm tradováno, je hlavně legenda o tom, že to byl člověk obrovité postavy, který se dal do služeb ďábla. A pak zjistil, že se ďábel bojí kříže a tak se chtěl dát do služeb Krista. A aby sloužil Kristu, tak přenášel poutníky přes rozvodněnou řeku. A přitom také přenášel dítě, které postupně těžklo, a to byl sám Kristus. Nakonec Kristus obra pokřtil a dal mu jméno Christophus, což v řečtině znamená ten, kdo nosí Krista. Je to v rámci křesťanských svatých celkem unikátní postava, která je spíš z říše pohádek než z masa a kostí. A u svatých jsou kosti zrovna dost důležité. Ale přesto byl Krištof zřejmě normální křesťanský mučedník, který zemřel na přelomu 3. a 4. století, ale téměř nic o něm nevíme. Ale přesto víme, co je jeho oborem nebo oblastí působení. Krištof je patronem cestovatelů, včetně řidičů, tedy velmi praktický pomocník. A to cestovatelů po souši, vodě nebo i vzduchu, a například i po horských cestách. Tedy pokud se vy nebo vaši blízcí vydáváte na nějakou náročnou cestu po světě anebo i na nebezpečnou horskou túru, vzpomeňte si na svatého Krištofa a požádejte ho, ať se nestane žádná nehoda. Určitě vaši modlitbu vyslyší. A počasí již začne maličko chladnější a skutečně podzimní do neděle, přes den kolem 20 a od pondělka jen kolem 15. A v neděli by mělo také více sprchnout. Jinak ale stále hodně sluníčka, tak ještě ho nachytat co nejvíc před blížícím se podzimem.

našem dnešním přírodně léčivém okénku dnes opět zmíním jednu z dalších zázračných kytiček, která je i velmi hezká jako okrasná květina a často ji můžeme potkat na předzahrádkách. Jedná se o třapatku nachovou, tedy latinsky Echinacea purpurea. Patří k čeledi hvězdnicovitých, což se nám i hodí, protože právě teď jsme na stanici Hvězda. A tedy květ trochu připomíná kopretinu, ale je velký a fialový. Mluvím o třapatce schválně právě teď na podzim, protože je to velmi silný prostředek pro podporu imunity, což se může hodit při podzimním nachlazení. Nejlepší je používat tinkturu z kořenů, ale účinkuje i tinktura z květoucí natě a květů. Ta se připravuje, když je květ v plné síle, tedy od června do srpna. Kořen se zpracovává naopak na podzim, tedy v říjnu a listopadu. Ale pokud třapatku na zahrádce nemáte, tak stačí koupit tinkturu v nějakém obchodě s bylinkami. A na jaře můžete zasít semínka a příští rok si zpracovat vaši vlastní domácí tinkturu. Echinaceová tinktura se používá jako imunitní posilovač, tedy nejlepší ji užít v momentě, kdy má člověk pocit, že na něj leze nějaká infekce. Tedy třeba po nějakém prochladnutí nebo tak podobně. Pokud by se nějaká akutní nemoc již rozvinula a člověk měl třeba už teplotu, tak už echinacea moc nepomáhá. Ale v počátečním stádiu je to velmi dobrá prevence před rozvinutím choroby. A tak je dobré mít echinaceovou tinkturu nachystanou doma pro rychlé akutní použití. No, když na jaře zasejete semínka, tak se přes léto můžete i těšit z nádherných fialových květů třapatky. A je to trvalka, která bez problému přežije naše české zimy. A tak stačí vybrat jen vhodné místo, kde bude třapatka každý rok kvést.

0: mně se však zdálo.
1: Hej pane, vy jste spal.
0: La la la la la. La la la la la. La la la la la.
2: Hlásí se vám Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat. Vytržel však ten poklad, vyjel.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Byli tři čmeláci. Udělali si dům v drnu, pořád tam jen hráli na basu a zpívali si bručavou písničku.
2: Není v světě větší krása, nežli basa, nežli basa, brnky, brnky, bzum, nežli basa. Basa, to jsou čtyři struny, smyčec, kousek, kalafuny, brnky, brnky, bzum, kalafuny. Není v světě větší krása, nežli basa, nežli basa, brnky, brnky, bzum, nežli basa.
1: Tak ti čmeláci, jak byl den dlouhý, vyhrávali na basu. A zrovna na jaře, když kvetly třešně, jim došla kalafůna. Víte, děti, to je taková smůla, kterou se mažou žíně na smyčci, aby to pěstí.

0: dovolte base kolíčky, aby se nevytáhly struny.
1: Inu povolili na base kolíčky, třetí čmelák se vyhrabal z drnu a rozhlíží se po nějakém lese. Ale jak byl kraj široký, nikde smrk jedle či borovička, natož celý les.
0: Bratři, na basu si už asi nezahrajeme.
2: Taková smůla. Nikde ani kousíček smůlí.
3: A bez basy nám bude těžko.
0: Jo. Co je do čmeláka bez basy?
4: Kde vzít kousek kalafuny, na ty struny, trnky, brnky, bzum, na ty struny. Na světě už není krása, polámala se nám basa. Kde vzít kousek kalafuny, na ty struny, trnky, brnky, bzum, na ty struny.
1: Ale nebylo na světě tak smutno a neveselo, jak si ti tři čmeláci zpívali nad němou basou. Na světě tou dobou bylo velmi veselo. Tak třeba kousíček od drnu, kde měli čmeláci dům, rostla třešeň a pod třešní stál úl. A ta třešeň právě bíle kvetla. A z toho úlu vyletovaly včely. Bylo jich moc a zpívali si takovouhle písničku.

0: Oni tam včely opravdu vařili kaši. Sbírali z třešňových květů do košíčků zlatý prach a vařili z něho výtečnou kašičku pro ty červíky, co se z nich udělají včely. A sem tam, z úlu na strom, se stromu zpátky do úlu. Jen se ty včely míhaly. Ani neměli čas oprášit si nožky, umazané od zlatého prachu. A tak se stalo, že našlapali zlatý prášek v každém třešňovém květu. A to právě bylo dobře, protože z každého takového květu vyroste červená třešně. Tak se ty včely tužily a dělali hned dvě práce najednou. Vařili kaši pro své červíky a zlatě prášili na květy, aby z nich vyrostly třešně. Tak se ty včely tužily. A tamhle u drnu sedí ti tři čmeláci a jsou smutní pro svou němou basu.
1: Kde vzít kousek kalafuny, na ty struny, trnky, brnky, bzum, na ty struny.
2: A už to vím.
3: Když víš, pověz.
2: Podívejte na té třešni. Něco se tam leskne a vypadá to...
4: Bratři, kalafuna.
0: A opravdu, na třešni praskla kůra a vyplýštilo z ní něco jako smůla. Lepilo se to, vypadalo to docela jako kalafuna. Všichni tři čmeláci rovnou k té kalafuně. Ale seděla tam jedna včela. Unavená, trochu si odpočívala.

0: co pak tu chcete? Vy tři?
1: Kalafunu. Jenom kousíček té kalafuny.
2: Jen dvakrát, třikrát přetáhnout smyčec, aby nám zazhrála basa.
0: A nač pak je ta vaše basa dobrá?
2: No, bručí. Krásně bručí.
1: A je nám při ní veselo.
0: Jak se na vás dívám, máte pořádně dlouhé sosáky.
3: A to je máme stočené. Kdybychom je natáhli, to byste prve koukala.
0: Panečku, takovýhle sosák přece dosáhne až na dno květu jako nic.
3: Takyže dosáhne.
0: A dokud tam nedosáhne aspoň tisíckrát, nedostanete ani kousek kalafuny.
2: To jako říkáš?
0: To jako říkám, že dokud nám nepomůžete rozsypat zlatý prášek, každý aspoň do tisíce květů, na tu svou basu si nezahrajete.
1: Podívej, jak jsme tlustí.
0: Aspoň víc vydržíte.
2: A smutní.
0: Aspoň si pospíšíte, aby vám zas bylo veselo.
3: A podívej, jak jsme ošklivě chlupatí.
0: To je právě moc dobře. Aspoň se na vás nachytá hodně zlatého prášku.
1: Bratři, pojďme pryč. S tou včelou není řeč.
2: Slyšíte, bratři? I ta basa nám vyčítá.
4: Estadrata bzum. Hanba čmela.
3: Bratři, asi nám umře. Už ani nedořekla.
4: Kom?
2: Ale i tak má na mále.
5: A pro velikou starost o svou basu už se ti tři hrnou na rozkvetlou třešeň a z květu na květ. Zlatý prach se od nich práší na všecky strany. Každý tak vyzlatil na 3000 kvítků. Panečku, to bude na stromě třešní. Pak dostali od včely kus kalafuny. Utáhli na base kolíčky, namazali tou kalafunou smyčec a spustili.
6: Je na světě větší krása, nežli basa, nežli basa, brky, brky, bzum, nežli basa. Basa jsou jen čtyři struny, smyčec, kousek, kalafuny, trnky, brky, bzum, kalafuny. Je na světě větší krása, nežli basa, nežli basa, trnky, brnky, bzum, nežli basa. Vyzlatíme všechny kvíky, třešní bude na košíky, trnky, brnky, bzum, na košíky. Je na světě větší krása, nežli basa, trnky, brnky, bzum, nežli basa.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

Hranici hvězda, teď máme chvíli po 7. hodině večerní a dnešním večerem vás provází Václav Hrabák. A touhle dobou se vždy zabýváme současným společensko-politickým děním. A s blížícími volbami mi přijde, že se aktuálně neděje nic, co by stálo za pozornost. Tedy dnes jsem zahlédl celkem vtipnou novinku. Lejnová ve svém projevu zmínila, že by chtěla do Evropské unie přijmout Kanadu. Tedy celkem zajímavý kanadský žert, i když Lejnová to pravděpodobně mínila vážně. Ale není to vlastně překvapivé, protože Evropská unie dělá jeden zoufalý krok za druhým. Ale jinak se toho opravdu neděje moc, což je vlastně dobře. Voleb je tak jako tak dobré se účastnit, protože alespoň trochu můžeme házet písek do globálního soukolí. Ale není dobré si myslet, že tím můžeme něco zásadního ovlivnit. Volební systém je stejně vyladěn tak, aby se nic důležitého měnit nemohlo. Tedy sice je dobré se voleb účastnit, ale rozhodně není dobré se volbám věnovat tak, jako by to byl středobod ovlivňování dění v našem státě. Ve skutečnosti je to ovlivnění srovnatelné se zrnkem písku na hodně velkém pískovišti. Ale to neznamená, že společensko-politickou situaci nemůžeme ovlivnit. Můžeme, ale jinak, než nám tvrdí zastánci naší parlamentní demokracie, která ve skutečnosti žádnou demokracií není. Skutečné společenské procesy se dějí mimo systém politických stran. Jen jsme si na to odvykli a začali jsme věřit, že systém politických stran je jediný způsob, jak ovlivňovat dění. A tento systém nám také předhazuje různá jepičí témata, aby měl lid nějakou zábavu. A tak je vlastně celkem zajímavé, že se teď nic zásadního neděje. Můžeme alespoň přemítat nad tím, proč jsme si tak zvykli na pocit bezvýchodnosti našeho politického systému, který je řízen odněkud zvenčí. Pokud budou jednotliví lidé prohlížet a mluvit o tom k lidem kolem sebe, tak se postupně může celá společnost probrat z této letargie. Ale k tomu je současně potřeba i probouzet naši duchovnost, protože bez toho bychom nenašli správný a společný směr. Pokud by totiž tito lidé hledali jen své vlastní zájmy, tak se nedostaneme vůbec nikam. Ale protože jsme národ svatého Václava, tak máme ve své krvi velmi silný duchovní potenciál. Jen je důležité ho najít a rozvíjet.

filmovém okénku na stanici Hvězda zmíním komedii z celkem běžné americké Netflixové produkce z letošního roku s názvem Dámy mají přednost od režisérky Tay Sherrock. Tato komedie není příliš dobře hodnocená, ale přesto mě zaujala. Hlavní role stvárňují Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike. Komedie nepatří k drsným kohenovským klasikám, jako je třeba Borát, Diktátor nebo Grimsby, což jsou všechno filmové a komediální skvosty, i když pro milovníky drsnějšího humoru. Film Dámy mají přednost je spíše klasická americká komedie a zápletka stojí na tom, že postava, kterou hraje Sacha Baron Cohen, je arrogantní mačistický blb, který se po úraze probere ve světě, ve kterém vládnou ženy. Tedy najdeme tam spoustu vtípků na mužské a ženské role. A přitom to není humor poplatný době, která se snaží role muže a ženy ve společnosti anihilovat. Je to komedie, která nastavuje vtipná zrcadla mužsko-ženským stereotypům a která by mohla být úplně klidně natočená v roce 2000, kdy přišla do kin komedie Po čem ženy touží s Melem Gibsonem, která má podobná téma. Tedy nemusíme se bát nějaké woke propagandy. A Sacha Baron Cohen i Rosamund Pike zvládli své role velmi hezky, tedy doporučuji si tento film pustit při nějakém podzimním deštivém odpoledni. A protože si k našemu filmovému okénku pouštíme filmové písničky, tak tentokrát vybírám známou původní českou píseň z filmu Noc na Karlštejně. Hudbu složil Karel Svoboda a text napsal Jiří Štajdl. A zaspívá nám ji jak jinak než Helenka Vondráčková. A tedy Lásko má, já stůňu.

V rámci naší pravidelné čtvrteční kulturní rubriky na stanici Hvězda vás tentokrát pozvu do opery. Po 8. hodině si budeme povídat o svatém Václavovi a navíc se blíží jeho svátek. A tak mě napadlo zmínit, že právě na 28. září se v Hluboké nad Vltavou chystá první repríza opery Svatý Václav od Jaroslava Krčka. A protože jsem se 29. dubna tohoto roku zúčastnil premiéry, tak ji můžu vřele doporučit. Jedná se o koncertní provedení, tedy není to inscenované s dějem a kulisami. Ale přesto je to velmi zajímavé dílo, které nastudoval dirigent David Švec s operou Jihočeského divadla. A zaspívají i velmi zajímaví solisté. Jaroslav Krček se narodil v roce 1939. Je autorem rozsáhlých skladeb, symfonických, komorních i vokálních, ale také se věnoval folklorní hudbě. Možná ho znáte ze souboru Muzika Bohemika, který založil v roce 1975. Koncertní provedení opery Svatý Václav se koná 28. září od 7:30 večer v zámecké jízdárně Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, tedy přímo v prostorách zámku. Tedy doporučuji všem si o státním svátku udělat výlet na Hlubokou a projet se třeba i ze záchytného parkoviště malým elektrickým vláčkem na kopec k zámku. Ale ono to není zas tak velký kopec, aby nešel vyjít pěšky, pokud bude alespoň trochu hezké počasí. Ale samotná opera určitě stojí za to.

Vlak, to je moje. Snad podle zvuku poznáváte, že tohle teď není žádný courák nebo lokálka, která může zastavit, kdykoliv pan strojůce uvidí na pešunku jahodu. Toto je rychlovlak a veze nás do zemí moravských. Pro takovou jednu, řekněme, vzpomínku.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, nebo parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info

platí. Dnešním večerem na stanici Hvězda vás provází Václav Hrabák. A protože máme již po 8. hodině večerní, tak přichází čas na naše hlavní večerní čtvrteční téma. Minule jsme mluvili o zednářské čelence na lebce svatého Václava. A na samotného Václava už nám nezbyl čas. A protože se blíží jeho svátek a navíc mám k němu celkem blízko, protože to je přinejmenším můj jmenovec, tak si o něm dnes povíme trochu víc. A také si zodpovíme otázku, proč je svatý Václav pro naši zemi vůbec tak důležitý. A proč byl tedy vlastně také trnem v oku právě zednářům. Dějepis píšou vítězové a tak je popis Václavova života i odkazu velmi výrazně posunutý. A tak je potřeba jít přímo ke kořenům, abychom zjistili, jak to tou dobou vlastně bylo. A začneme od prostředka a podíváme se k jeho hrobu. Svatý Václav je pohřben pod svatováclavskou kaplí, kterou nechal postavit Karel IV. Ale to neznamená, že Karel nechal postavit ve svatém Vítu svatováclavskou kapli a do ní přemístil ostatky svatého Václava. Hrob svatého Václava je na svém místě už téměř 1100 let. Tři roky po zavraždění svatého Václava nechal Boleslav přenést 4. března jeho ostatky do Prahy a uložil je do jižní apsidy rotundy svatého Víta na Hradě, kterou sám Václav nechal postavit. A tento den je uznávaný také jako den jeho svatořečení. Později byla rotunda přestavěna na baziliku a hrob zůstal na původním místě. A když Karel IV. Plánoval výstavbu katedrály svatého Víta, tak právě nad hrobem svatého Václava nechal postavit svatováclavskou kapli. A k ní nechal v podstatě přilepit zbytek katedrály svatého Víta. I když je kaple svatého Václava umístěna na boku katedrály, tak je vlastně jejím středobodem. Kapli mimochodem zbudoval Petr Parléř, který sám také zhotovil sochu svatého Václava, která je nad jejím oltářem. Petr Parléř je vůbec zajímavá postava, protože kromě svatého Víta postavil i Karlův most a Mariánskou kapli staroměstské radnice, tedy tři z nejdůležitějších pražských míst. Ale zpět k Václavovi. Rotundu svatého Víta nechal postavit Václav, aby sem umístil ostatky svatého Víta, které dostal od východofranského krále Jindřicha. Východofranská říše je v podstatě předchůdkyně současného Německa. Na hradě byl tou dobou již důležitější kostel, bazilika svatého Jiří, kde byli pohřbíváni přemyslovští vládci, ale již krátce po Václavově smrti svatý Vít postupně nabýval na významu a necelých 50 let po jeho pohřbu se stává nejdůležitějším pražským kostelem a tím je až dodnes. Mluvím o tom tak podrobně proto, že je důležité si uvědomit, že svatý Václav se stal již v 10. století středobodem českého duchovního dění. Neobjevil ho až třeba Karel IV. Na svatém Václavovi téměř 11 století stojí centrum duchovnosti českého národa. A co Václavův život? O tom si povíme za chvilku, tak zůstaňte s námi na vlnách stanice Hvězda.

Na internetových vlnách stanice Hvězda si povídáme o svatém Václavovi. A pokud jste nestihli začátek, tak vše již zítra najdete na mém webu www.václavhrabak.cz. Ale teď se již podíváme na Václavův život. Kníže Václav byl vysoce duchovní člověk. O tom mluví již nejstarší staroslovenská legenda. A zajímavým způsobem to nezávisle popisuje i Vidukind. O něm, tedy o Václavovi, se vyprávějí nějaké podivuhodné věci, ale protože jim nevěříme, považujeme za správné pomlčet o nich. Na Václava měla velký vliv babička Ludmila, která nejen přijala křest a paladium země české od Metoděje, ale byla i jeho nadšenou duchovní následovnicí. Ludmila tak navazovala na východní byzantské křesťanství a předala to dál vnukovi Václavovi. A právě východní byzantské křesťanství bylo proti mocenskému pojetí křesťanství východofranské říše ohniskem sváru na našem území. Rostislav pozval na Moravu Cyrila a Metoděje právě proto, aby se nemusel podřídit mocenské církevní struktuře východofranské říše. Rostislavův synovec Svatopluk Rostislava zradil a vydal ho Frankům a vyhnal také z Moravy Metodějovi následovníky. Svatopluk, který je jinak znám právě svými pruty, vypudil z Moravy duchovní odkaz východního křesťanství a podřídil se Frankům. Ludmila s Václavem však Metodějův odkaz nesli dál. Východofranský král Jindřich I. Ptáčník přitáhl s velkým vojskem k Praze a vojenskou silou donutil Čechy k placení tributu, tedy v podstatě jakéhosi pravidelného výpalného. Jenže Čechy byly vždy ochranná hra slovanského světa před Germány a tou dobou jsme se jim vojensky nemohli rovnat. Tribut tak byl jediná možnost, jak si zachovat suverenitu a nepodlehnout i církevnímu diktátu západofranské říše. S Němci bylo po tisíciletí důležité vyjednávat a současně se od nich nenechat převálcovat. Tedy konflikt s Václavem nemohl být tak, jak je to interpretováno, odmítnout platit tribut, abychom získali větší suverenitu. Konflikt byl výhradně snaha o větší podřízenost Němcům a začlenění našeho území do německých struktur přesně tak, jak to udělal Svatopluk. Tedy hra, která se odehrává na našem území už víc než 1000 let. A odehrává se i v této době brněnským sjezdem Landsmannschaftu a odvezením korunovačního kříže Petrem Pavlem do Drážďan. Václavovi se podařilo tuto jemnou rovnováhu udržet a navíc byl Jindřichem skutečně respektován. Dostal od něj darem významný ostatek svatého Víta, pro který zbudoval svatovítskou rotundu. To byl velmi důležitý akt duchovní samostatnosti Čech. Svatý Václav posílil naší duchovní autonomii, což bylo trnem v oku těm, kteří se snažili naše území začlenit do mocenských struktur západní církve. Václav se ve své podstatě stal jakýmsi neformálním biskupem českých zemí, tedy jakousi přirozenou hlavou české duchovnosti, která nikomu nepodléhala. A odplata na sebe nenechala dlouho čekat, ale o tom si povíme až za chvilku po dalších písničkách z osmdesátek.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, tlačí o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

na stanici Hvězda si teď povídáme o našem hlavním dnešním večerním tématu a tím je svatý Václav. To, že Václava skutečně zabil jeho bratr Boleslav, známe z legend, ale žádný důkaz o tom ve skutečnosti neexistuje. A jak už jsme říkali, dějepis píšou vítězové a Čechy se postupem času dostali pod vliv struktur západního křesťanství. To, že se Václav snažil o nezávislost vůči západní církvi, se mohlo časem v legendách upravit. Navíc některé archeologické nálezy naznačují, že se tou dobou jednalo o větší ozbrojený puč, než pouze o vraždu jednoho člověka. Sám Boleslav přitom pokračoval ve Václavově politice a navíc položil základ svatováclavské úcty, protože převezl jeho ostatky do svatého Víta a tím ho vlastně nechal prohlásit za svatého. Ale podstatné je to, že Václav je duchovním zakladatelem autonomie české duchovnosti a nepodřízenosti západu. Není to pouze nezávislost politická, ale skutečná duchovní. Václav se i za svého života a i po své smrti stal hlavou české duchovní nezávislosti a podřízenosti výhradně nejvyššímu duchovnímu světlu, tedy Kristu a Marii. Jedna z nejdůležitějších věcí spojená s jeho životem je Paládium země české. Je to zlatý obrázek Panny Marie, který dostal od Ludmily a nosil ho stále u sebe. Současná podoba je sice modernější než z 10. století, ale je prokázáno, že zlato té době odpovídá. Tedy pravděpodobně bylo původní paládium jen tehdejšími klenotníky upraveno. Ale tak jako tak, Panna Maria je od Václavovy doby tou nejvyšší ochránkyní české duchovnosti a i duchovní nezávislosti. To vše bylo důvodem k tomu, že Karel IV., který chtěl znovu obnovit nezávislost českých zemí na západních strukturách, se opřel o svatého Václava. A také k tomu, že český národ se během národního obrození v 19. století obrátil ke svatému Václavu. A to je také důvod, proč jsou Václav i Marie největšími nepřáteli zednářů. Zednářství je totiž o podřízenosti svým vlastním strukturám, pro které je skutečná duchovnost tou nejvyšší překážkou. A proto se zednáři během první republiky tak snažili pošlapávat úctu k Marii i Václavovi. Za první republiky iniciovali stržení mariánského sloupu a na lebku svatého Václava nainstalovali americkou zednářskou čelenku. A například během výstavy svatovického pokladu ve Veletržním paláci kurátor Jiří Fajt nainstaloval hned vedle relikviáře svatého Václava s ostatkem z jeho paže starou plechovku od barev s jakousi zvířecí kostí. Je tak celkem zřejmé, v čích službách Jiří Fajt je, i když je klidně možné, že to vše nedělá z přesvědčení, ale pouze za peníze. Je jen otázka, co z toho je vlastně odpornější. Zednářskou čelenku je důležité z lebky svatého Václava odstranit, ale neznamená to, že tou čelenkou je síla Václava oslabena. I když je symbolika té čelenky hrozná, světlo svatého Václava pokořené není. Záleží jen na každém člověku, jak ho dokáže vnímat. A pokud ho bude vnímat dostatečný počet lidí, pak se český národ opět znovu probudí do své síly a duchovnosti.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl

Proč asi myslíte, lidičky, že žijete? A jak to podivně s žitím nakládáte?

tělo je umření. Tohle to všechno se moc pěkně poslouchá.

stanici Hvězda se blíží 9. hodina a tak již přichází čas našeho loučení. Pokud jste nestihli něco z našich dnešních povídání, tak ji zítra je najdete k poslechu na mém webu vaclavhrabak.cz, kde najdete i textové přepisy příspěvků a také všechny starší záznamy. A také tam najdete minulé povídání o americko-zednářské čelence na lebce svatého Václava. A také vás na závěr pozvu ke sledování rozhovoru příští pátek na televizi Protiproudu, kde si budeme povídat s Petrem Hájkem jak o zednářské čelence, tak i o výstavě svatovického pokladu v Židovském muzeu v New Yorku. Přeji vám krásný a prosluněný zářijový čas. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a těším se na naše další pravidelné čtvrteční setkávání od 6. do 9. hodiny večerní. Přeji vám mnoho božího světla ve vašich srdcích a se všemi se těším za týden naslyšenou.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Vydavatelství Tympanum uvádí Den Trifidů od Johna Vindema. Čte David Novotný, překlad Jaroslav Kořán, režie David Laňka.

Kapitola první. Začátek konce. Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Cítil jsem to od okamžiku, kdy jsem se probudil. A přesto jsem o tom zapochyboval, když jsem se dočista probral a začal uvažovat střízlivěji. Všechno nasvědčovalo tomu, že jsem na omylu já a ne ostatní, přestože jsem nechápal, jak je to možné. Zmítán pochybnostmi, vyčkával jsem věcí příštích. A pak se mi dostalo první špetky objektivního důkazu, kde si v dálce odbyly hodiny 8, alespoň se mi zdálo, že tolik úderů slyším. Napjatě a s podezřením jsem naslouchal dále. V zápětí se ozvaly hlasité, rozhodné údery dalších hodin. Zvolna a nesmlouvavě odbíjeli 8. To jsem už věděl, že se muselo přihodit něco vážného. Že jsem propásl konec světa, tedy konec světa, jaký jsem znal po dobu bezmála 30 let, byla pouhá náhoda. Ostatně jako většina šťastných úniků. Jak už to bývá, leží neustále spousta lidí v nemocnici a přibližně před týdnem si zákon pravděpodobnosti vybral za jednoho z nich mě. Mohlo k tomu lehce dojít o týden dřív. V tom případě bych nyní tyto řádky nepsal. Vůbec bych tady nebyl. Ale náhoda chtěla, nejen abych byl v nemocnici právě v této určité době, ale aby také moje oči a vlastně celá hlava byly zamotány do obvazu. A nezbývá mi proto, než děkovat tomu, kdo o pravděpodobnosti rozhoduje, ať už je to kdokoliv. Nicméně onoho rána jsem byl podrážděný a zmatený tím, co se to u stá hromů děje, neboť jsem tam ležel dost dlouho, abych věděl, že povrchní sestře jsou hodiny tou nejposvátnější věcí v celém špitále. Bez hodin by se taková instituce prostě neobešla. Každou vteřinu je bere někdo v potaz, aby určil dobu narození, úmrtí, podávání léků, jídla, světla, hovoru, práce, spánku, odpočinku, návštěv, oblékání, mytí. A až doposud hodiny stanovily, že mě každý den 3 minuty po 7 ráno přijde někdo umýt a upravit. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem si vážil toho, že ležím na soukromém pokoji. Na společném oddělení by se tato nepříjemná procedura odehrávala o celou zbytečnou hodinu dříve. Ale tentokrát a právě dnes hodiny nejrozmanitější přesnosti odbíjely ze všech stran 8 a stále nikdo nepřicházel. Jak jsem to ranní drhnutí houbou neměl rád a jak byly marné všechny návrhy, že by snad stačilo, kdyby mi někdo pomohl do koupelny, teď mě nepřítomnost pomocné ruky navýsost zarážela. Navíc to obvykle bývala předzvěst snídaně a začínal jsem mít hlad. Pravděpodobně by mě to podráždilo i jindy, ale dnešek, středa 8. května, byl pro mě dnem mimořádného významu. Dychtil jsem dvojnásob mít už všechno to ranní obskakování a caviky za sebou, neboť dneska mi měli sejmout obvazy. Zatápal jsem po tlačítku zvonku a dobrých 5 vteřin jsem vyzváněl, abych jim ukázal, co si o nich myslím. Zatímco jsem čekal na patřičně rozezlenou odezvu, kterou mělo mé řinčení vyvolat, naslouchal jsem dál. Teď jsem si uvědomil, že vnější svět zní ještě podivněji, než jsem si

i zprvu myslel. Zvuky, které přicházely, nebo spíše nepřicházely z ulice, byly nedělnější než v neděli. A musel jsem se znovu ujistit, že je skutečně středa, ať už se s ní stalo cokoliv. Nikdy jsem úplně nepochopil, proč se zakladatelé nemocnice svatého Merina rozhodli zbudovat svůj ústav na hlavní třídě protínající drahocenné pozemky vyhrazené úředním budovám a vystavit tím nervy pacientů neutuchajícímu náporu. Avšak pro pacienty, kteří byli natolik šťastní, že trpěli chorobami, jež ustavičný lomos a kvílení po uliční dopravy nemohli ovlivnit, měla poloha nemocnice přece jen jistou přednost. Člověk mohl ležet v posteli a být přitom ve styku, abych tak řekl, s tokem života. Od západu hřímaly pod okny motory autobusů, snažících se projet sousední křižovatku na zelenou, aby vám takřka po každé kvičení brzd a salva výstřelů z výfuku prozradili, že se jim to nepovedlo. Pak se dal uvolněný proud znovu do pohybu a s mocným řevem počal stoupat do svahu. A tu a tam zazněla mezihra, tupý náraz a řinčení skla, následované hromadnou dopravní zácpou, což bylo pro člověka v mém stavu obzvlášť znepokojující, neboť rozsah bouračky se nedal posoudit jinak než podle spílání dopálených šoférů. Rozhodně si však žádný pacient nemocnice svatého Merina nemohl ve dne ani po většinu noci myslet, že by běh světa ustal jen proto, že právě on osobně byl v dané chvíli pátým kolem uvozu. Ale toto ráno bylo zcela jiné. Zneklidňovalo, neboť bylo záhadně jiné. Nebylo slyšet žádné kodrcání kol, řev autobusů a vlastně ani jediný zvuk projíždějícího auta, žádné skřípění brzd, netrpělivé houkání a dokonce ani dusot těch několika málo koní již tudy občas projeli. Neslyšel jsem ani onen jednolitý šum spěšných kroků pílících do práce, zvuk v tuto hodinu tak běžný. Čím déle jsem naslouchal, tím mi to připadalo podivnější a tím míň mi na tom záleželo. Za nějakých 10 minut napjaté pozornosti jsem 5krát zaslechl šouravé, váhavé kroky, 3krát nesrozumitelný vzdálený křik a 1 hysterický ženský vzlikot. Jinak ani zavrkání holuba, ani zaštěbetání vrabce. Nic než bzučení drátů ve větru. Začal se mi do srdce vkrádat ošklivý, nesmyslný strach. Byl to týž pocit, jaký jsem někdy zakoušel jako malé dítě, když jsem si představoval, jak v potemnělých koutech ložnice číhají děsivé příšery. Kdy jsem se ani neodvážil vystrčit z bezpečí přikrývek nohu, plný strachu, aby se spod postele něco nenatáhlo a nechňaplo mě za ni. Když jsem se neodvážil sáhnout po vypínači, aby po mně, vyburcováno tímto pohybem, něco neskočilo. Musel jsem tomu strachu vzdorovat stejně, jako když jsem byl malý kluk opuštěný ve tmě. A nebylo to o nic snazší. Je zvláštní, jak je člověk vlastně nedospělý, když dojde k podobné zkoušce. Všechny ty prvotní úzkosti zůstaly ve mně skryty a trpělivě čekaly na svou příležitost, které se jim také málem dostalo. A to jenom proto, že jsem měl oči zakryté obvazy a na ulici se nic nehýbalo. Když jsem se trochu vzchopil, pokusil jsem se přijít na nějaké rozumné vysvětlení. Proč ustane pouliční doprava? No, obvykle proto, aby se mohla ulice opravit. Nic jednoduššího. Každou chvíli přijdou dělníci s pneumatickými kladivy, aby ještě rozmnožili už tak dost širokou škálu zvuků trýznících nebohé pacienty. Nevýhoda mého rozumového přístupu spočívala v tom, že zacházel ještě dále. Jenom zdůrazňoval, že není slyšet ani vzdálený šum dopravy, ani pískání vlaku, ani houkání remorkéru, prostě nic. Dokud nezačaly hodiny odbíjet 8:45. Pokušení podívat se alespoň koutkem oka, samozřejmě, že jen koutkem oka a jenom nakrátko, jen co bych zjistil, co se to pro Boha mohlo stát, bylo nezměrné, ale potlačil jsem ho. Za prvé i pouhé podívání koutkem oka nebylo zdaleka tak jednoduché, jak by se zdálo.
Nešlo o prosté poodkrytí obvazu. Měl jsem na očích mulové polštářky převázané dlouhými metry gázy. Především, a to bylo nejdůležitější, jsem se toho bál. Více než týden na prosté slepoty vás dokáže postrašit tak, že vás přejde chuť zahrávat si se svým zrakem. Pravda, dnes mi měli obvazy sejmout, ale to se dělá při zvláštním slabém světle a nechali by je dole pouze v tom případě, že by oční prohlídka dopadla uspokojivě, ale to jsem nemohl vědět. Bylo docela možné, že budu mít zrak poškozený natrvalo, nebo že už nikdy nebudu vidět. Stále jsem nic nevěděl. Zaklel jsem a znovu se chopil zvonku. Trochu jsem si tím ulevil. Jak se zdálo, o vyzvánění nikdo nedbal. Začínal jsem být stejně podrážděný jako zmatený. Spoléhat na druhé je vždycky ponižující, ale nemít nikoho, na něhož byste se mohli spolehnout, je ještě horší. Trpělivost mi rychle docházela. Takhle to přece nechat nemůžu, rozhodl jsem se. Kdybych zahulákal do chodby a strhl povyk, mělo by to někoho přivolat, i kdyby jen proto, aby mi řekl, co si o mě myslí. Odhodil jsem tedy pokrývku a vylezl z postele. Nikdy jsem svůj pokoj neviděl a přestože jsem měl o poloze dveří poměrně slušnou představu podle sluchu, nebylo nijak snadné je nalézt. Narazil jsem cestou na několik záhadných a nepatřičných překážek, ale konečně jsem za cenu pohmožděného prstu a menší boule na holeni dotápal ke dveřím. Vystrčil jsem hlavu do chodby. Haló! Zařval jsem. Já chci snídani! Pokoj 48! Okamžik se nic nedělo. Pak se zdvihl příval hlasů, křičících jeden přes druhý. Znělo to, jako by jich byly stovky, ale nerozuměl jsem jedinému slovu. Jako kdybych si pustil gramofonovou desku z hluky davu a navíc davu pořádně rozlíceného. Probleskla mi hlavou hrůzná myšlenka, zda jsem snad nebyl ve spánku přemístěn do psychiatrické léčebny a že vůbec nejsem v nemocnici svatého Merina. Ty hlasy se mi prostě nezdály přirozené. Spěšně jsem zatím zmatením jazyků zavřel dveře a šátral zpátky k posteli. Bylo to pro mě v té chvíli jediné bezpečné a utěšené místo z celého toho nevyspytatelného okolí. Právě jsem si přetahoval přes nohy přikrývku, když jakoby na potvrzenou tohoto pocitu zazněl zvuk, který mě zmrazil v prostřed pohybu. Z ulice pod mými okny se vznesl šílený a nakažlivě děsivý výkřik. Ozval se celkem třikrát. A když zazněl naposledy, visel ještě hodnou chvíli ve vzduchu. Otřásl jsem se. Cítil jsem, jak mi na čele pod obvazy vyráží studený pot. Teď jsem už věděl, že se děje něco strašného. Déle jsem své osamocení a bezmocnost vydržet nemohl. Musel jsem se dozvědět, co se to kolem mě odehrává. Zdvihl jsem ruce k obvazům a potom s prsty na sponkách jsem se zarazil. Co když léčení nedopadlo úspěšně? Co když zjistím, že stále nevidím, až si ty obvazy sundám? To by bylo ještě horší. Stokrát horší. Scházela mi odvaha čelit zcela sám zjištění, že všechna snaha lékařů zachránit mi zrak byla marná. Ale i kdyby se jim to podařilo, mohu již bez nebezpečí vystavit oči světlu? Spustil jsem ruce a ulehl. Zuřil jsem na sebe i na celou nemocnici a hloupě, malicherně jsem chvíli nadával jako špaček. Trvalo jistě dost dlouho, než jsem se opět plně ovládl, ale po krátkém čase jsem se přistihl, jak se znovu pídím po nějakém logickém vysvětlení. Na žádné jsem nepřišel. Za to jsem nabyl nezvratné jistoty, že je středa, i kdyby mi všichni čerti tvrdili něco jiného. Předchozí den byl totiž zcela mimořádný a přísahal bych, že mě od něj nedělí víc než jediná noc. Z análů se dozvíte, že v úterý 7. května prošla Země na své oběžné dráze meteorickým rojem neznámé komety. Můžete tomu dokonce uvěřit, uvěřili tomu miliony a byla to možná pravda. Nemohu nijak dokázat, že ne. Sám jsem to na vlastní oči vidět nemohl, ale mám na to svůj názor.
Byl jsem upoután na lůžko a vím o tom vlastně jenom tolik, co jsem se toho večera dověděl z líčení očitých svědků, kteří neustále opakovali, že jde o tu nejpozoruhodnější nebeskou podívanou v dějinách světa. A přesto až do poslední chvíle nikdo o této údajné kometě nebo jejím meteorickém roji jakživ neslyšel. Všichni, kdo mohli chodit, pajdat nebo být alespoň přeneseni, sledovali tento největší veřejný ohňostroj venku nebo u oken a je mi proto záhadou, proč o tom navíc vysílali rozhlasovou reportáž. Leč vysílali ji a to jen přispělo k tomu, aby na mě ještě tíživěji dolehlo, co to znamená nevidět. Nakonec jsem dospěl k rozhodnutí, že jestli mé léčení nebude mít úspěch, raději se vším skoncuji, než abych takhle žil dál. Rozhlasová zpravodajství v průběhu dne oznamovala, že předchozí noci byly na kalifornské obloze spozorovány tajemné jasně zelené blesky. Nicméně v Kalifornii se stávalo tolik prapodivných věcí, že se nad tím takřka nikdo nepozastavil. Když ale těchto zpráv přibývalo, začal získávat vrch názor, že jde o meteorický roj dosud neznámé komety a přitom už zůstalo. Z celého Tichomoří přicházela hlášení o noci prozářené jasně zelenými meteory, které chvílemi padají v tak husté spršce, až to vypadá, že kolem vás víří celá obloha. A celkem za to tomu také tak bylo. Pásmo noci se zvolna přesunulo k západu, ale podívaná neztrácela nic na své nádheře. Ještě před soumrakem prořízl tu a tam oblohu zelenavý blesk. Hlasatel večerních zpráv o 6. popisoval tento úkaz jako úchvatnou podívanou a doporučoval všem posluchačům, aby si ji nenechali ujít. Zmínil se též o tom, že příjem krátkých vln na dlouhé vzdálenosti je vážně narušen, avšak na střední vlny, na nichž poběží nepřetržité zpravodajství, kometa žádné účinky zřejmě nemá a podle všeho ani na vlnové délky televize. Svá doporučení si mohl klidně ušetřit. Vzrušení nad neobvyklým jevem propadla i celá nemocnice a připadalo mi, že snad ani není možné, aby to někdo propásl. Kromě mě. A jako by rozhlasové komentáře nestačily, musela mi ještě všechno vypovědět sestřička, která mi přinesla večeři. Obloha je prostě plná padajících hvězd, oznamovala. A všechny mají jasně zelenou barvu. Lidi v tom jejich světle vypadají jako strašidla. Celý Londýn je na ulicích a kouká na nebe. Chvílemi je venku světlo jako ve dne, akorát, že má jinou barvu. A tu a tam se některá velká hvězda rozprskne a zazáří tak oslnivě, až vás oči rozbolí. Je to úžasný pohled. Lidi říkají, že něco takového tady ještě nebylo. Škoda, že se taky nemůžete podívat. Škoda, přisvědčil jsem poněkud stroze. Roztáhli jsme na odděleních záclony, aby to všichni viděli, pokračovala. Nebýt těch vašich obvazů, měl byste odtud báječný výhled. Ach jo, řekl jsem, ale venku to musí být ještě hezčí. V parcích a na kopci v Heathu se prý shromáždily tisícové davy a plno lidí stojí taky na všech plochých střechách a div si krky nevyvrátí. Jak dlouho to asi potrvá? Otázal jsem se trpělivě. To nevím, ale říkají, že už to není tak jasné jako jinde. Stejně si myslím, že i kdyby vám ten obvaz dneska sundali, dívat byste se na to nejspíš neměl. Ze začátku si budete muset zvykat na světlo jen pěkně pomalu. A některé ty blesky jsou opravdu strašně jasné. Některé... Ach! Proč to ach? Zeptal jsem se. Tenhle byl tak nádherný. Celý pokoj rázem zezelenal. Škoda, že jste to neviděl. Je to škoda, souhlasil jsem. A teď už běžte, budu tady hodný. Snažil jsem se poslouchat rádio, ale vycházelo z něj samé och a ách, vyluzované uhlazenými hlasy, jež mezi tím blábolili o velkolepé, podívané a jedinečném nebeském jevu, až se mě počal zmocňovat pocit, že celý svět se účastní večírku, na který já jediný jsem nebyl pozván. Jinou zábavu jsem si vybrat nemohl.
protože nemocniční rozhlas poskytoval pacientům pouze jeden program, ať už se jim líbil nebo ne. Po nějaké době jsem usoudil, že s

0: Spektákl začíná pozbývat lesku. Reportér vyzýval všechny, kdo to ještě neviděli, aby si pospíšili a šli se podívat, jinakže toho budou do smrti litovat. Všechno jako by sledovalo jediný cíl, přesvědčit mě, že přicházím o to, co bylo hlavním důvodem mé existence. Nakonec jsem toho měl pokrk a rádio jsem vypnul. Poslední, co jsem slyšel, bylo, že ohňostroj rychle slábne a že v několika hodinách budeme pravděpodobně z oblasti meteorického roje venku. Neměl jsem nejmenší pochyby, že se to všechno odehrálo včerejší noci, už proto, že bych musel mít daleko větší hlad, kdyby se to bylo událo dříve. Dobrá, ale co se tedy stalo potom? Zůstala snad celá nemocnice, celé město tak dlouho vzhůru, že ještě vyspávají? Z těchto myšlenek mě vytrhl sbor blízkých i vzdálených hodin, které začaly ohlašovat 9. Už po třetí jsem rozřinčel zvonek jako na lesy. A jak jsem tak ležel a čekal, slyšel jsem za dveřmi jakousi nedefinovatelnou směsici zvuků, jako by se skládala z tichého nářku, plíživého šelestu a šouravých kroků a chvíle mi jí pronikl vzdálený výkřik. Ale do mého pokoje ne a ne někdo vstoupit. Začal jsem opět propadat strachu. Znovu mě posedly ony šeredné dětinské představy. Přistihl jsem se, jak čekám, až se otevřou neviděné dveře a do pokoje se tiše nahrnou nějaké stvůry. A popravdě řečeno, nebyl jsem si ani trochu jistý, zda tam už někdo nebo něco není a nekrade se kolem. Nemyslete si, že jsem na takovéhle věci zatížený. To opravdu ne. Za všechno mohly jenom ty proklaté obvazy na očích a to zmatení hlasů, které se proti mně zdvihly z chodby. Ale musím přiznat, že ve mně byla malá dušička a zcvrkávala se víc a více, až konečně překročila hranici, kdy se dá strach zapudit ještě tím, že si začnete hvízdat nebo zpívat. Posléze jsem si musel položit přímou otázku. Obávám se více toho, že odstraněním obvazů ohrozím svůj zrak, anebo toho, že zůstanu ve tmě obklopen přízraky každou minutu děsivějšími. Nevím, co bych byl udělal, stát se to o den dva dříve, nakonec patrně totéž, ale takhle jsem si mohl alespoň říct, ale co, jaké strachy, když vezmeš rozum do hrsti, nemůžeš nic pokazit, konečně stejně by ti ten obvaz dneska sundali, tak neváhej a do toho. Jedno si ovšem musím připsat k dobru. Nebyl jsem dalek toho, abych si obvazy divoce serval z očí. Měl jsem však dostatek rozumu a sebekázně, abych vylezl z postele a stáhl roletu, než jsem začal spony uvolňovat. Když jsem si sejmul z očí mulové polštářky a zjistil, že v šeru pokoje vidím, pocítil jsem úlevu, jakou jsem dosud nepoznal. Nejprve jsem se ale ujistil, že pod postelí ani jinde opravdu nečíhá žádný zloduch, a potom jsem šel a zapřel židlí kliku u dveří. Doufal jsem, že mi to pomůže, abych se dal v klidu dohromady. Pomohlo. Celou hodinu jsem pak postupně přivykal plnému dennímu světlu. Nakonec jsem věděl, že díky rychlé první pomoci a dobrému lékařskému ošetření vidím stejně dobře jako dřív. Ale stále nikdo nepřicházel. Na spodní poličce nočního stolku jsem našel černé brýle, pečlivě tam pro mě přichystané, přestože jsem je dosud nepotřeboval. Opatrně jsem si je nasadil a teprve potom jsem přistoupil k oknu. Dolní část okna nešla otevřít, takže můj výhled byl dost omezený. Šilhal jsem úkosem dolů, ale spatřil jsem pouze 2-3 postavy bloumající nějak podivně, jakoby bez cíle ulicí. Co mě však zarazilo nejvíc, byla ostrost, jasná ohraničenost všech předmětů, dokonce i vzdálených domovních štítů, vykukujících za protějšími střechami. A pak jsem si všiml, že ani z jednoho komína, velkého nebo malého, se nekouří. Své šaty jsem našel spořádaně pověšené ve skříni. Jakmile jsem je měl na sobě, připadal jsem si už normálněji. V pouzdře na cigarety mi zbývalo ještě několik cigaret. Zapálil jsem si a začal jsem se dostávat do zvláštního rozpoložení, kdy jsem navzdory skutečnosti, že něco bylo rozhodně v nepořádku, přestával chápat, proč jsem ještě před chvílí div nepropadl panice. Není to snadné vmyslit se do mé tehdejší situace. Dnes jsme nuceni spoléhat sami na sebe daleko víc, ale tehdy vládla jistá setrvačnost. Všechno bylo vzájemně propojeno. Každý z nás hrál spolehlivě svoji malou roli na určitém místě, takže bylo snadné zaměnit zvyk a obyčej za přirozený zákon, a tím větší muselo být naše znepokojení, když tato setrvačnost byla jakkoliv zvrácena. Když člověk prožije polovinu života v určitém pojetí pořádku, přeorientování není záležitostí 5 minut. Zadíváme-li se dnes zpátky na tehdejší uspořádání světa, uvědomíme si, že míra naší neznalosti a nezájmu o náš každodenní život byla nejen zarážející, ale přímo otřesná. Nevěděl jsem zhola nic o tak obyčejných věcech, jako jak se ke mně dostávají potraviny, odkud přichází pitná voda, jak jsou utkány a ušity šaty, které mám na sobě, jak je pro zdraví města důležitá kanalizace. Náš život byl konglomerátem specialistů, kteří si z větší nebo menší šikovností hleděli své vlastní práce a totéž očekávali i od ostatních. Proto mi připadalo k nevíře, že by v nemocnici mohla nastat naprostá dezorganizace. Někdo někde musel mít situaci pevně v rukou. Na neštěstí ten někdo dočista zapomněl na pokoj číslo 48. Nicméně, když jsem opět otevřel dveře a nahlédl do chodby, chtě nechtě jsem musel připustit, že ať se stalo cokoliv, netýká se to pouze jediného obyvatele 48. Nikoho jsem sice nespatřil, ale zalehlo ke mně vzdálené hlučení hlasů. Slyšel jsem také šouravé kročeje a občas se chodbami rozlehl výkřik násobený dutou ozvěnou, ale při srovnání s kraválem, za nímž jsem prve zavřel dveře, vládl poměrný klid. Tentokrát jsem už nezakřičel. Opatrně jsem vyšel ze dveří. Proč opatrně? To jsem nevěděl. Prostě mě k tomu, co si přimělo. Odkud přicházejí všechny ty zvuky, nebylo snadné v té ozvučné budově odhadnout, ale na jednom konci uzavíralo chodbu zabílené francouzské okno, za nímž se rýsoval stín zábradlí, a tak jsem se vydal opačným směrem. Když jsem zašel za roh, ocitl jsem se v křídle soukromých pokojů a v širší chodbě. Na první pohled se mi chodba zdála prázdná, ale po několika krocích se proti mně vynořila ze stínu jakási postava. Byl to muž v černém saku a proužkovaných kalhotách. Přes sako měl oblečen rozepnutý bílý bavlněný plášť. Usoudil jsem, že jde o jednoho z nemocničních lékařů, ale zarazilo mě, že se krčí u zdi a nahmatává si cestu napřaženou rukou. Halo, vy tam? Řekl jsem. Rázem se zastavil. Obrátil ke mně popelavý, vystrašený obličej. Kdo jste? Zeptal se nejistě. Jmenuji se Mason, odpověděl jsem. William Mason, pacient z pokoje číslo 48. Jdu se podívat, co se to...
1: Vy vidíte?
0: Přerušil mě zprutka.
1: Samozřejmě.
0: Úplně normálně, ujistil jsem ho. Vykurírovali jste mě báječně. Nikdo mi nepřišel sundat obvaz, tak jsem si ho sundal sám. Myslím, že jsem nic nepokazil. Dával jsem, ale znovu mi skočil do řeči. Prosím vás, zaveďte mě do mé kanceláře, potřebuji si nutně zatelefonovat. Chápal jsem trošku těžkopádně, ale od samého rána, kdy jsem se probudil, bylo všechno zmatené. Kde to je? Zeptal jsem se. 5. poschodí, západní křídlo. Na dveřích je moje jméno, doktor Soames. Dobře, souhlasil jsem, poněkud překvapen. Ale kde jsme teď? Muž zakýval hlavou ze strany na stranu, ve tváři napjatý a podrážděný výraz.
2: Jak to mám sakra vědět, řekl hořce. Máte přece oči, Hrome, tak je použijte. Copak nevidíte, že jsem slepý?
0: Nic nenaznačoval.

0: že by byl slepý. Oči měl široce otevřené a upíral je přímo na mě. Počkejte chvíli tady, řekl jsem. Rozhlédl jsem se chodbou. Naproti dveřím výtahu jsem spatřil velkou malovanou pětku. Vrátil jsem se k němu a řekl mu o tom. Výborně. Teď mě vemte za ruku, nařídil. Až dojdeme k výtahu, myslete si, že jste z něj vystoupil a dejte se doprava. Pak první chodbou doleva a budou to třetí dveře. Řídil jsem se jeho příkazy. Nikoho jsme cestou nepotkali. V kanceláři jsem ho zavedl k psacímu stolu a podal jsem mu sluchátko. Chvíli naslouchal. Pak zašátral rukou po telefonu a netrpělivě zarumploval vidlicí. Jeho obličej se zvolna měnil. Podrážděný výraz a strhané rysy postupně zmizely. Vypadal už jen unaveně. Nesmírně unaveně. Položil sluchátko na stůl. Po několik minut mlčky stál a zdálo se, že hledí do zdi před sebou. Pak se otočil. Je to marné. Nikdo to nebere. Jste tady ještě? Dodal. Ano, řekl jsem. Přejel prsty po okraji stolu. Kam stojím tváří? Kde je to zpropadené okno? Zeptal se s novým návalem podrážděnosti. Hned za vámi, řekl jsem. Otočil se a s nataženýma rukama přistoupil k oknu. Pečlivě ohmatal parapet a okenní rám a pak o krok ustoupil. Než jsem si stačil uvědomit, co dělá, vrhl se plnou vahou proti sklu a s třeskem jím proletěl.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Podívat jsem se nešel. Konečně bylo to páté poschodí. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem se stěžka svezl do křesla. Z krabice na stole jsem si vzal cigaretu a roztřesenou rukou jsem si zapálil. Několik minut jsem potom seděl, abych se vzpamatoval a přemohl pocit nevolnosti. Po chvíli se mi to podařilo. Vyšel jsem z kanceláře a vrátil se na místo, kde jsem ho potkal. Stále jsem však nebyl ve své kůži. Dveře na protějším konci široké chodby vedly do lůžkového oddělení. Měly matové výplně, jen v úrovni obličeje byly ovály čirého skla. Počítal jsem, že tam bude mít někdo službu a že mu ohlásím, co se stalo s lékařem. Otevřel jsem dveře. Byla za nimi nutná tma. Záclony byly zřejmě po podívané včerejší noci zataženy a už tak zůstaly. Sestro? Otázal jsem se do tmy. Není tady, pronesl mužský hlas. A co je horší, pokračoval. Nebyla tady potvora už kolik hodin. Nemohl bys, kamaráde, roztáhnout ty zatracený záclony a pustit nám sem trochu světla? Zajímalo by mě, co se to v téhle šaškárně dneska semlelo. Ale jistě, souhlasil jsem. Přestože bylo všechno vzhůru nohama, neviděl jsem žádný důvod, proč by chudáci pacienti měli ležet ve tmě. Roztáhl jsem závěsy nejbližšího okna a vpustil do pokoje proud jasného slunečního světla. Bylo to chirurgické oddělení přibližně s 20 pacienty upoutanými na lůžko. Všichni měli zraněné nebo nemocí postižené nohy. Několik pacientů je mělo amputované. Neblbni tam s těma záclonama, roztáhni je, chlapé, ozval se stejný hlas. Otočil jsem se a pohlédl na muže, který promluvil. Byl to tmavovlasý ramenatý chlapík s větrem ošlehanou kůží. Seděl na posteli a díval se přímo na mě a do světla. Připadalo mi, že jeho oči hledí upřeně do mých, stejně tak oči jeho souseda a taky dalšího muže. Chvíli jsem jejich pohled opětoval, dokud mi to nedošlo. A potom jsem zakoktal. Já, zdá se, že se zadrhli, řekl jsem. Dojdu pro někoho, ať se na ně podívá. A s těmito slovy jsem z oddělení prchl. Už se pode mnou zase podlamovaly nohy a mohl mi pomoct jedině doušek něčeho ostrého. Začínalo jít do tuhého a přesto mi bylo zatěžko uvěřit, že všichni na oddělení by mohli být slepí jako ten doktor, ačkoliv. Výtah nefungoval a tak jsem se vydal dolů po schodech. V příštím poschodí jsem se trochu vzchopil a dodal jsem si odvahy nahlédnout do dalšího pokoje. Postele tam byly ve značném

0: pořádku. Nejprve jsem si myslel, že je toto oddělení prázdné, ale nebylo. Ne docela. Na podlaze leželi dva muži v nočních košilích. Jeden ji měl prosáklou krví z nezhojené rány po operaci, druhý zas vypadal, jako by ho ranila mrtvice. Oba byli mrtví. Ostatní byli pryč. Když jsem se dostal opět na schody, uvědomil jsem si, že většina těch hlasů, jež ke mně po celou dobu zaléhají, přichází ze zdola a že jsou teď hlasitější a bližší. Krátce jsem zaváhal, ale jiná možnost, než pokračovat v cestě dolů, mi nezbývala. Na další obrátce jsem málem zakopl o muže, ležícího ve stínu zábradlí. Dole na odpočívadle pak ležel někdo, kdo přes něho klopítl a rozbil si pádem lebku o kamenné schody. Konečně jsem dosáhl posledního zákrutu, kde jsem se mohl zastavit a nahlédnout do hlavní dvorany. Bylo zřejmé, že všichni, kdo byli schopni pohybu, stáhli se instinktivně sem dolů, vedeni myšlenkou, že zde naleznou pomoc nebo že se tudy dostanou ven z budovy. To druhé se některým snad podařilo. Jedny z hlavních dveří byly do kořán, ale jen málo kdo je našel. Celou dvoranu vyplňoval hustě stěsnaný dav mužů a žen, takřka všech v nemocničním nočním prádle, zvolna a bezmocně vrávorající kolem dokola. Ty na okrajích přirážel pohyb davu tvrdě na mramorové rohy a ozdobné výčnělky. Jiní byli nemilosrdně přimáčknuti ke zdi a zoufale lapali po dechu. Tu a tam někdo škobrtl. Pokud mu pak tlak sousedních těl dovolil padnout, měl jen pramalou naději, že se mu podaří opět vstát. Vypadalo to, ale prohlédněte si raději některé z Doreových obrázků hříšníků v pekle. Dore do nich ovšem nemohl zahrnout zvuky, vzlikot, jednotlivé sténání, občasný zoufalý výkřik. Déle než minutu nebo dvě jsem to nevydržel. Prchl jsem po schodech zpátky nahoru. Měl jsem pocit, že bych jim měl nějak pomoct. Vyvést je třeba na ulici a učinit tak přítrž tomu jejich úděsnému pomalému kolotání. Ale stačil letmý pohled, abych si uvědomil, že nemám sebe menší naději proniknout ke dveřím a ukázat jim cestu z budovy. A stejně, i kdyby se mi to podařilo, kdybych je vyvedl ven, co potom? S hlavou v dlaních jsem usedl na chvíli na schod, abych se s tím nějak vyrovnal a do uší mi nepřetržitě zaznívala ta hrozná směsice zvuků. Pak jsem se vydal hledat a také jsem našel jiné schodiště. Byly to úzké služební schody, které mě vyvedly zadem na dvůr. Možná, že o tomhle nevyprávím zrovna nejlíp. Bylo to všechno tak neočekávané a otřesné, že jsem se dlouho snažil nepřipomínat si podrobnosti. V oněch chvílích jsem si připadal jako v zajetí hrůzostrašného snu, z něhož jsem chtěl zoufale, leč marně uniknout tím, že se probudím. Když jsem vyšel na dvůr, stále jsem ještě napůl odmítal uvěřit tomu, co jsem právě spatřil. Ale jedním jsem si byl naprosto jist. Ať už je to skutečnost nebo noční můra, potřeboval jsem se napít jako málo kdy předtím. V postranní uličce za vraty do dvora nebylo živé duše, za to takřka naproti byla hospoda. Vzpomínám si teď i na její jméno, u města Alamainu. Z železné konzole visel štít s nepodařenou podobiznou maršála Montgomeryho a pod ním zely otevřené dveře. Zamířil jsem přímo do nich. Když jsem vstoupil do hospody, měl jsem na okamžik uklidňující pocit normálnosti. Byla prozaická a důvěrně známá jako tucty jiných. Přestože v přední části nikdo nebyl, za rohem lomené místnosti nalevo ode mě se cosi dělo. Slyšel jsem odtud těžké oddychování. Korková zátka opustila se zvučným mlasknutím hrdlo láhve. Pauza? Potom jakýsi hlas poznamenal Džin k sakru, k čertu s ním! Následoval třesk skla. Hlas se podnapile uchychtl.
1: Rovnou do zrcadla. A na co je taky zrcadlo dobrý?
0: Mlaskla další zátka.
1: Zase ten svinský džin,
0: stěžoval si uraženě.

0: hlas. K čertu s džinem! Tentokrát dopadla láhev na něco měkkého, žuchla na podlahu a bylo slyšet, jak zurčí její obsah. Haló, zavolal jsem. Chci se něčeho napít. Rozhostilo se ticho. Potom, kdo jste? Zeptal se opatrný hlas. Jsem tady vedle z nemocnice, řekl jsem. Chci se něčeho napít.
1: Nepamatuju si váš hlas. Vy vidíte?
0: Ano, řekl jsem.
1: Tak si pro boha vlezte za bar, doktore, a najděte mi flašku vizoura.
0: Na tohle jsem docela dobrý, doktor, řekl jsem. Obešel jsem roh barového pultu. Za jeho druhou částí stál pupkatý muž s růžolícím obličejem a prošedivělým mrožím knírem. Byl pouze v kalhotách a košili bez límečku. Měl už dost v hlavě. Připadalo mi, že váhá, zda má láhev, kterou držel v ruce, otevřít, nebo ji použít jako zbraň.
1: Kdo teda jste, když nejste doktor?
0: Vyptával se podezíravě. Byl jsem pacient, ale napít se potřebuju stejně jako doktor, řekl jsem. To je zase džin, co držíte, dodal jsem.
1: Cože? Svinský džin,
0: zavrčel a odmrštil láhev. S ostrým třeskem proletěla oknem. Půjčte mi tu vývrtku, požádal jsem ho. Vzal jsem z police láhev whisky, otevřel jsem ji a podal mu ji spolu se sklenicí. Pro sebe jsem si vybral silnou brandy s troškou sody a pak jsem si nalil další. Poté se mi už ruce tolik netřásly. Pohlédl jsem na svého společníka. Pil whisky neředěnou přímo z láhve. Opijete se, poznamenal jsem. Odtrhl láhev od úst a otočil ke mně hlavu. Přísahal bych, že mě jeho oči skutečně vidí.
1: Opiju! A co má sakra bejt? Teď já už jsem sakra vodralej,
0: řekl opovržlivě. Měl docela pravdu, takže jsem se dalších poznámek zdržel. Chvíli dumal a potom prohlásil.
1: Já se dneska musím opít. Musím se opít, jak zákon káže.
0: Naklonil se blíž.
1: Víte co? Jsem slepej. Jo, slepej jako netopejr. Každý je slepej jako netopejr, jenom vy ne. Proč taky nejste slepej jako netopejr?
0: Nevím, řekl jsem.
1: Za to všecko může ta svinská kometa, sakra. Ta za to všecko může zelený hvězdy a ty jsou všecky slepí jako netopejři. Viděl jste taky ty zelený zjezdy? Zelený hvězdy?
0: Ne, přiznal jsem.
1: Tak, to je ono, to je teda důkaz. Neviděl jste, nejste slepej. Všichni ostatní je viděli,
0: máchl výmluvně paží,
1: a všichni jsou slepí jako netopejři. Povídám, svinská kometa.
0: Nalil jsem si třetí brandy a uvažoval, zda na jeho slovech není něco pravdy.
1: Všichni jsou slepí?
0: Opakoval jsem po něm.
1: Jo, všichni. A nejsi všichni na celém světě. Teda kromě vás,
0: připojil po chvíli. Jak to víte? Zeptal jsem se.
1: To je přece jasný. Poslouchejte.
0: Bok po boku jsme se opírali o barový pult omšelého lokálu a naslouchali. Nebylo slyšet nic. Nic než šustot špinavých novin hnaných větrem prázdnou ulicí. Nad vším vládl klid, jaký tyto části města nepamatovaly tisíc nebo ještě více let.
1: No, už mi rozumíte? Je to přece jasný,
0: řekl muž. Ano, řekl jsem zvolna, ano. Rozumím, co myslíte. Rozhodl jsem se, že musím dál, kam to jsem nevěděl, ale musel jsem se o tom, co se stalo, dozvědět víc. Vy jste hostinský? Optal jsem se ho.
1: Co jsi sem?
0: Naježil se. Já jenom, že bych měl někomu zaplatit tři velký brandy.
1: Ale vykašlete se na to.
0: No, to přece...
1: Povinám, abyste se na to vykašlal. A víte proč? poněvadž pro mrtvýho chlapa

0: Pa, nemaj prachy cenu. A já jsem mrtvola, skoro mrtvola, akorát se ještě trochu napiju.
1: Na svůj věk vypadal jako kus zdravého chlapa a to jsem mu také řekl.
0: Copak to má smysl bejt živej jako netopér?
1: Obořil se na mě.
0: To samý řekla moje stará a měla pravdu. Akorát, že ona měla větší kuráž než já. Když objevila, že děcka taky oslepli, co udělala? Vzala je k sobě do postele a pustila plyn. Jo, zrovna takhle to udělala. A já neměl dost odvahy, abych tam zůstal s nima. Jo, moje stará nebyla srap jako já. A já to taky dokážu. Za chvíli odejdu nahoru za nima. Jen co se ještě napiju na kuráž.
1: Co jsem mu na to mohl říct? To, co jsem mu řekl, toho jenom ještě víc navstekalo. Nakonec odtápal slahví v ruce ke schodišti a zmizel mi z očí. Nesnažil jsem se ho zadržet nebo jít za ním. Sledoval jsem, jak odchází. Pak jsem do sebe hodil zbytek brandy a vyšel do tiché ulice.
2: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

není. Důkazem je poslední projev soudružky Lejenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zase.

0: pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info.

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: noc s hvězdou.
1: Vzpomínáte v Plodech osvěty s Deníčku Bardovou?
2: No to byly brepty, nádherný.
3: Slavný brepty.
1: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
3: Oni jsou slavianofilové.
1: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcky budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
1: To jsme všichni čekali na to, co dopadne.
2: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
3: řekl.
2: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knihu.
3: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
2: A pak, víte co?
3: Třeba v morálce paní Dulce.
2: Ano, ano.
3: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
2: Nebo Hanko, jí zatopit do salámu.
3: Nebo má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se rozpalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
1: Pozdní lásce taky tam přece má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dal Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal až vám říkat, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
3: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, Ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střece. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, valí, že?

Tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

Koltů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl

0: Noc plná hvězd.
1: Jsou věci, které se dají předpokládat, a taky věci, které se předpokládat nedají a které si musíme, anebo dokonce můžeme, domýšlet. Například po celá tisíciletí jsme nemohli my lidé vědět, jak asi vypadá odvrácená tvář měsíce. No tak mohli jsme celkem logicky předpokládat, že se nebude příliš lišit od té tváře přivrácené, ale mohli jsme také začít s domýšlením. A já pevně věřím, že podivíni, básníci, fantastové, milenci a individua jim naroveň postavená, taková domýšlení konali. A že si tam domysleli všechno možné, například růžové zahrady plné zlatých ptakopisků, nebo propasti, ve které plují zvonící hvězdy, nebo barevné moře plné zpívajících ryb, a nebo šťastné a moudré pokolení, které tam někde žije a pěstuje možná mrkev a určitě snášenlivost. Že si tam domysleli všechno možné a ještě víc nemožného. Každý člověk má svou odvrácenou tvář. Někdo proto, že ji odvrací, a někdo proto, že přivrátit ji nemůže, není mu dáno. Každý člověk má okamžiky, kdy je sám, výsostně sám. A sám má zůstat. Nechci nikoho brát za bradu a otáčet k sobě, nechci nikoho obcházet, abych ho poznal se všech stran. Mizí-li ve své samotě, nebojím se, že přijde změněn k horšímu. A je-li odvrácen, doufám, že odvrácen nezůstane. Ale mluvím tady o jiných věcech než o houslích, dobře utajených, a měl bych se dostat k tématu. Já nevím, jak jsem dospěl k teorii dobře utajených houslí. Je podivná a jakoby ničím nepodložená. No, ničím nepodložená. Příklad. Odjíždíme vozem. Ne na nějakou cestu, ne. Běžný, banální, každodenní odjezd na chvilku do města. Znám svou ženu. Domnívám se znát i její odvrácené tváře a nedomýšlím si tam nic fantastického. Čekám tedy, až se obleče. To jest, až vykoná ty tisíce drobných a zbytečných pohybů, jimiž se každá žena dotýká svých šatů, svých vlasů, svého klobouku. Ale protože není ráda, je-li pozorována, odejdeme můj syn a já, abychom počkali ve voze. Při našem odchodu je i ona k odchodu připravená. To jest, vykonala všecko, co může vykonat žena, chce-li projít dveřmi svého domova a vyjít, jak ona říká, mezi lidi. Čekáme tedy ve voze a čekáme mlčky, protože ony věci, o kterých by si měli povídat otec s dospívajícím synem, jsou příliš závažné pro tuto chvíli a toto prostředí. Čekáme mlčky. Pak se zeptám něco povšechného. Syn mi povšechně odpoví a čekáme dál. Pak se rozhovořím o něčem, o čemkoliv, jen aby řeč, jak se říká, nestála. Ale už po první větě vím, že řeči jen prospěje. Postojí-li. A čekáme dál. A tu se pohne myšlenka. Necelá, počínající, takový psychický polotvar. Nesmělá myška, škrábající pod podlahou vědomí. Co tam ještě může dělat? Takové pomýšlení se dá zaplašit. Stačí dupnout a myška je ta tam. Ale takových odjezdů jsou za ta léta desítky. A myška se vrací. Prohrabává se vzhůru k vědomí. Co tam ještě může dělat? Jednoho dne tato otázka zazní nahlas a položí ji můj syn.

když už rozum bralo, na mámu se ptalo. A tehdy, pod nátlakem jeho pohledu a v zoufalé potřebě vysvětlit nevysvětlitelné, jsem řekl, nevím, ale myslím si, že naše malá maminka má někde ukryté housle, o kterých my nevíme. A vědět nemáme. Snad je to u ní strach nebo tréma, ale před námi nikdy nehraje. Až teprve, když bezpečně ví, že jsme venku, jde ke svému úkrytu, víme své utajené housle, tedy své dobře utajené housle, a zahraje si některý ze svých oblíbených kousků. Respektujme to. Můj syn přijal tento nesmysl s klidem, protože po mamince zdědil klid. A po mně? Smysl pro nesmysly. A od té doby čekáme-li, a my čekáme, krátíme si ty dlouhé chvíle úvahami. Zda dnes je na pořadu Bach, nebo Mozart, anebo Sarasate. Mezi lidmi je bohužel příliš mnoho netrpělivosti. A přece by stačilo takové to vysvětlení, k jakému jsme tenkrát dospěli my, aby jeden chápal druhého, každý skoro každého,

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: S úsměvem idiota ti svoji lásku dá.
1: Mi svoji lásku dá.
0: S touhou a vášní a něhou Pierrota, s věrností Don Quixota.

srdce ženy je nestálé. Stálá bude vaše kvalifikace, až si ji zvýšíte. Stálou přítelkyní a věrnou přítelkyní bude vám i tato Lifelong Play deska z produkce Suprafonu, která v kteroukoliv denní i noční dobu, kteroukoliv dobu roku, podle vaší volby, vám opět zpřítomní brilantní piano Petra Zkoumala, bravurní kontrabas melancholického démona Pavla Greifunera, jakož i extatické bicí Lacotropa. Nenadarmo vám tuto desku doporučil váš psychiatr. Pomohla jemu, pomůže i vám. A navíc, jakožto majitel této desky, stanete se vyhledávaným společníkem. Však vy dobře víte, proč jste si ji koupil. Jen ze sebe nedělejte neviňátko, které se schovává za gramofonem. His master's voice, Vishibale.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a

0: pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí. To jsme zpívali pro vás, kteří jste vyvázli z fašistických koncentráků.
1: A zvlášť pro vás, kamarádi z buchenwaldské Bohémy a ze satirického kolektivu mladých Čechoslováků.
0: Včera jsme dostali do New Yorku dva dopisy z Buchenwaldu, napsané 5. května. V jednom z nich čteme: Kolektiv mladých českých protifašistů Bohéma, složený z vašich přátel, odchovanců Osvobozeného divadla, bojoval vašemi písněmi, vaším optimismem a písněmi, které si sám složil. Jako jsme zde v Buchenwaldu bojovali proti fašismu, tak budeme i doma bojovat proti jeho zbytkům a budovat novou, lidovou, demokratickou republiku.
1: Druhý dopis z Buchenwaldu, podepsaný 127 jmény, na jednom místě praví: Po předběžném vzdělání kriminálním obdrželi jsme státní stipendium ve studování mezinárodního života v Buchenwaldě. Během studií byly to vaše písně a slova, kterými jsme si udržovali dobrou náladu a bojovali proti Čehonům, kteří ještě nevyhynuli. Po absolvování tohoto kurzu dne 11. dubna 1945 vylézáme ze sklepů a z různých podzemních úkrytů, ve kterých jsme potají konali zkoušky a představení, a vstupujeme do nového života. Vaše keep smiling bylo a zůstává naší devizou.
0: Tak kamarádi, to jsou první dopisy, jež nám došly z Evropy. A už teď jsou to ty nejkrásnější. Nemusíme vám vykládat, jak jsme na ně pyšní a jakou radost z práce a jakou chuť k práci nám dávají. Pořádně vám poděkujeme až doma. Ale nejen za tu radost, kterou jste nám udělali. Hlavně za to, že jste bojovali proti fašismu a že chcete bojovat dál.
1: A jak píšete v tom dopisu jednom na jiném místě, jak píšete, že se sejdeme na cestě v boji proti fašismu, tak máte pravdu. Děkujeme vám za vaši důvěru a teď, přátelé a kamarádi, do práce!
2: Hej, rup, praskla robota u klináci, hej, rup, stará

rup, máme svobodu, mír se vrací, hej rup, v šiku národu najdem práci, hej rup, budem žít, hej rup, kdo má sílu, hej rup, ruce k dílu, hej rup, jsme volní, chceme žít. Hej, rupáci!

0: Noc plná hvězd.
1: My máme teďka tak zase takový hezký okamžik. Všechno se to zpříjemní.
2: Pro nás je to takový milý slavnostní okamžik. My uvítáme na jevišti prvou ženu tohoto večera.
1: Druhou ženu tohoto večera.
3: Promiň, pana Brabce,
1: nemůžeš. Za něj ještě, děvče.
2: Pardon, tedy druhou ženu tohoto večera. Zuzanku Buriánovou.
1: A tady jsme přišli se Slávkem na takový... takovou šarádu určitou.
2: S tím jsme přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně Zuzanka Buriánová má podobné, tak shodné
1: jméno. Zázračně.
2: Tak jsme na to přišli. Shodné jméno jako populární komik svého času u nás. Všem já si teď nevzpomínu, jak se...
1: To necháme hádat. No, Zuzanka Buriánová. A my v tomto okamžiku jsme tak bujaří,
2: ano,
1: protože
2: jsme
1: máme...
2: jistí, protože máme dárek pro Zuzanku.
1: Kromě toho těch všech požitků materiálů.
4: Tak my jsme také připravili potravu duševní.
1: My jsme sepsali píseň.
2: My jsme sepsali mnoho písní, ale tuto píseň jsme...
1: Považujeme za nejzdařilejší jednak.
2: To je z připravovanýho musicalu námi. To až uslyšíte, jako, tak to poznáte, že my budeme znamenat v musicalu určitě to, co znamená Jirásek pro operu. Světová premiéra, to je vlastně taková offside story, můžeme říct. A to má název, já to řeknu, ne? Maluju obrazy za cigáro.
1: Však nám bych dodal, že normálně v divadle, tady to bude jenom
4: když je prostor, tak to my tančíme taky.

0: cigár, tolik nemá ani jaguár.
1: Já bych tančil.
0: Tančil, tančil. A pak si postavím praviku,

0: Noc s hvězdou.
1: Největším nepřátelům hrdého lidu Trampského v žírné krajině u obce Kozodoje patřila neuvěřitelná odrůda padělství a masňáctva, jež se tam zachovala navzdory času a rozumu. Klub zabudnutých slávův. Tento početný spolek velebných kmetů, lechů, stařešinů a jejich stoletých rodů vinil trampíře z neúcty k tradicím staročeským a volný život v přírodě jim krutě zazlíval. Střetli se s nimi na svých dobrodružných toulkách naši známí hoši Forbes, Ping Pong, Čiklec a Nick Wharton. Nezůstalo jen při diplomatických varováních. Naopak, útočilo se nyní se vší promyšlenou strategií, jak slovně, tak ručně, až nepřátelství a útoky vrcholí v nelítostný boj muže proti muži. Jsme svědky slavné a nezapomenutelné bitvy u Kozodoji. Nad zákopy se vstyčuje velebná postať pana Šumichrásta Malbohána, jenž posměšně provolává. Hej, trampíři, kam si je podělo vaše udatenství? Kam autoky a šturmy bouřné?

oni pravdníci necudní, kteří s mlítkami v mlází je spávasta. Ní jest vám s muži váletí a ní je jako krti v děrách autočiště hledatí. Tu se jí hned objevila na barikádě junácká busta Forbesova, jenž takto odpověděl. Moc se nevytahujou, paďoure sádel latej. A slez dolů břichatej vejre a já ti ukážu, jak se tancuje rumba. Starý paroustevníku fousatej. Vedle pana Malbohána se vynořila ježatá hlava jiného udatného stařešiny. Slyšeli jste muži, ja? Jak si rauhal cudzácký žoldněř našemu předseděje? O tlaušťce drze mluvíš, je tam mršina vychrtlá. Prýdi jen, trempisko, prýdi k nám, já ti preske byli blbaučkou, palicou dám. Mají nějak moc hovorů, oni astracháne, ulákal v odvěď ping-pong. Přijdou oni k nám na mejdana, uděláme si z jejich fousů struly na benjo, masňáku oteklej. Jsou na nás kraťas i s tím jejich staročeským pulóvrem. U černoboga, vy obštinové, pokřikoval jiný bojechtivý kmet. Však až naše kuše stříle ti počnou, kušny vaše zmlknou. Se nebáv, ruino z Rujány, síc budeš moc mocnej ležet v mocnici, odpovídal čiklec vinohradsko-nuselským nářečím. Ti to graficky znázorníme, se skovej dědoure, tady blouděj kolem facky. Hoho, partijko přehubená, zle poničán bude tvojí frňák, až ho nabourá pěst bogatýrská. Seš bohatýr, ty chudínko, hoho, ty nudle cezená přes kanál. Ucem ti cihlou repák, až ti sletí ten tvůj polapský tralaláček. A vůbec, houkal posměštěný Kvarton, dík se sotva držíte na nohou, sral bodkové. Jste v loji i s tím posvátným dědourkem. Neblbněte a vzdejte se! Vzdejte se, poserové! Zařval Forbes. I vstyčil se naproti němu šumy chrást Malbohán v celé velikosti a strašným hlasem odpověděl. Govno!

než po vybouření válečnických půdů obou stran a po několika zásazích moudrých hlav výše postavených propuklo slavné smíření. Sepsán mír Kozorojský 1932 a uspořádána lidová veselice, kde došlo k velikému zbratření lidu trempského s národem masňácko-paďourským. Večeru však, budiž bohům žalováno, nastala doba návratů a loučení. Menší trempské oddíly se vydali na pochod pralesem, aby zastihli poslední smíšen vlak. Ale největší část zálesáctva měla za cíl primátora Littricha, kotvícího v Kozorojské rejdě.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
1: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
0: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
2: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladej mi připadal.
0: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
2: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
0: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
2: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
1: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
2: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
0: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný?
2: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
1: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
1: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?

0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Vrácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
2: Na. Koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
1: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučil.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete šec. Pepík Pluďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepleďte, jo.
2: Jak to mluvíte s panem notářem?
1: Tak co se tady to je naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik.
2: Úředně to, prosím.
1: To byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčem sledovat.
2: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
1: ředění si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělá. Tak.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano, přibyly.
0: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: Očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít jmění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2 dolary 55 centů.
1: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
4: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2 dolary a 55 centů?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mě nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
1: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Noc s hviezdou.
1: Už je tému hromadu roku, co v jednej dedine měli divadelníckú partiu zvanú Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Řebík, že se mu nemohla rovnat ani italiánská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drsla loktě Mokredenc, vražda mladé dívky v Jazelině, králík zežrál Vix, obrátil se až v hrobě a detektívka tajemný výbuch pod peřinu byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operete Pásla boli ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Ľudé řvali ostupné ešte měsíc potom. Jednu po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavři vyhlašovali válku, policajt Šabla důležito oznamoval. Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které zapořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosty. Hraje se tragédia Škrk do rži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému nic nejde. Doňděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosty. Bum, bum. Nehleteně do huby osle, to patřilo dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matúš Pleskačka dodal. Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou kúpat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich bruchu. Narůstl jim podádný mozol. Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník Francek Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dedině nikdo nic nevěděl a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu aj chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobenej košuli a v novém lajbli sa uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva sa zvýhla opona, spadl padací most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. V tém tam vletěla princezna Esmeralda a zapiskotala. Princu Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak poplétl, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna najevyšší dlouhou chvílu, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí na plechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha. Kruci, kačo, nebež do opravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůdali pod dubem a do jejich lásky měl ťukat Slaví, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmúral v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnutí ruku, ale pískl jenom jednu, lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnošů za kulisama otočil a buchl Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal. Mordie tož musí včilkaj dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, seplál. To se každou chvilku ozvalo. Kukuc, kukuc, No a když byli v najlepším, to Žizidorovi sklaplo hledí a přivřelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do kysně, v které oponář zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky trčal hřebí, který furt lézl královi do tento, no, a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý, jak jitrnica, kňučál, jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili máry a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili máry a dali se na pochod. No a protože šli každý na jinší stranu, tož máry řízli aj s králem na zem. A tím pádem sa mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysni jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem můžu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tím, že sa měl princ Izidor z nešťastnej lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne vít. Prej mu kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desáté a z vyvalených očí publika viděl, že sa nemůžu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já se radši zapichnu. A včírkaj honem hledal místo, kde by se pichl, aby se nepichl. Našel ho. Strčil si šablu pod pažu a řízl sebu o zem jak poleno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byli za jevišem 3 duchny, na které vždycky spadla. Ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít. Spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvíkot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku,

praštil čelem na zvonek a oponář zatáhl. Ľudé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, tož to měli na 100%. Nakonec a herci mezi sebou za kulisama bobili. A měl z toho být ještě aj súd. Ale skončil to dobře, lebo pán starosta to rozdováďaným kumšírom rozmluvili.

0: Noc plná hvězd.
1: Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, Lélio. Chodili jsme spolu po těch lesních cestách nad lázněmi a já se vždycky znovu zastavoval a hleděl na něj. Mistr Eduard Kohout. Je to on? Je to vůbec možné, že jsem tu s ním, že se ho mohu ptát, že mu smím odpovídat, že spolu hovoříme, žertujeme, smějeme se, že spolu bydlíme v tom světlém domě jménem Panorama na Stráni? Jakoby pro ty zdejší chvíle opustil svůj svět. Svět legendy, svět krve, bouří, jitřených ran a zmučeného ticha. Svět dramatické básně, na jehož palčivém mezi jsem kdysi stál, neschopen pohybu a slova. Nahlíže je dovnitř s úžasem, ještě dneska sotva sdělitelným. Mnohé vás předcházelo, drahý mistře. Viděl jsem dávno, už při svých prvních krocích směrem k jevišti, co všechno tady bylo. Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, strýzněný houkáním lodí, celá, jak se říká, éra, tvůrčí epocha a víc, víc. Byl jste mládím celého pokolení, jeho plamenem a jeho nářkem. Po prvním šoku, kterým prošlo lidstvo jako celek, po válce, která první, na rozdíl od všech předešlých, se dotýkala všech a všechny zranila, všem prozradila fakt o příští nedílnosti světa, jste to byl vy, kdo za všechny, jak mnozí vzpomínají, jste s dýkou váhající nad hrudí vyslovil otázku základní a prvotní. Otázku pobytí či nebytí. Otázku, která už provždy přestala být otázkou jednoho člověka. Herectví pomíjí, se říká, a dílo herce končí s jeho odchodem. Ale já myslím, že to tak není. V tom velkém díle všech, kde nezáleží na povaze práce, na rozměrech jednotlivých účastí, zůstává ze všeho něco. A kdo ví, v co trvalého se mění pomíjivé a co z trvalého nenávratně míjí. Kdo ví, v co proměněna zůstávají slova rolí, kroky básníkovi, jimiž jste šel a gesta vašich rukou, které se plaše dotýkaly květin, lidí, prostoru a světla. A nás. Nás v hledišti. Mluvil jste za nás, neschopné svou trýzeň vyslovit. Znovu jste za nás kladl otázku prvotní a základní. Otázku pobytí či nebytí. Nám všem jste říkal, co to bytí je. A jakýže má půvab, jaký smysl, jaké poslání. Kdybych už nemohl myslit, verše psát, se životem bych rozloučil se rád. Jen zakaž bourci hedvábníku příst, i když se k vlastní smrti dopřádá. Nádhernou přízi souká ze sebe a neustane, pokud do rakve se neuzavře, kterou upřed sám. A teď jsem tedy s vámi v lázních, které jsou naší společnou a velkou láskou. Chodíme spolu po lesích, bydlíme v pokoji hotelu Panorama, kde jsme si vytvořili z našich svršků něco, co by pohoršilo i Augiáše. Něco, co by neuklidil ani Herkules. Na otomanu u zdi leží naše šatstvo, a to veškeré. Leží tu na jedné velké hromadě odplavek po smokingy. Ta hromada už ztratila svou rovnováhu a větší částí spadla na zem. A my tu denně hledáme a odtud vytahujeme tu kalhoty, tu vestu nebo šátek podle společenské potřeby či nutnosti, která nám právě kyne nebo hrozí. Jednoho dne, kdy chaos už byl přílišný i pro mne, kdy bylo těžko oddělit jedno od druhého a jedno od druhého vůbec rozpoznat, jsem se vás zeptal, neměli bychom mistře uklidit? Abyste mi odpověděl krásnou větou, kterou si od té doby často opakuji i nad jinými hromadami. Život, Mirku, je příliš krátký, než abychom uklízeli. Kolem je červen, jdeme loukou. Kolem nás chodí hráči golfu, slyšíme jejich hlasy, žartování, smích a volání. A přece kolem vás a s vámi, jakoby vanulo ticho. Líbezné ticho Beauregardských zahrad. A já se zastavuji a ptám se, je to on? Je přece léto, den. Stokrát si říkám, je letní den. A kde se tedy berou nad jeho hlavou lampiony a hvězdy benátského nebe? Je červen, louky jsou plné kopratina zvonků, s plavkami přes rameno míříme k jezírku v lese a já dva kroky za vámi slyším váš hlas. Mé rodné Benátky, buďte mi pozdraveny. Konečně dýchám zas váš slastní vzduch. Svou náruč otevřít noci s maskou ženy a dobrodiním hudby okřít můj

0: Ne, pravím vám, není nad Venecí. Chval si svou kolébku a nejbližší slyš svět. Něm vládnou zázraky. Vracím se plonk, zde jako markýz žijí. Bylo mi 40 a je mi 20.
1: Bylo vám 40?
0: Jsem v rodišti v opuště.
1: Snad ano, patrně ano. Ale je vám 20 let. Po celou tu dobu, co vás znám, je vám těch 20 let. Ne, neberte to, prosím, jako lichotku a zdvořilostní frázi. Vy přece víte, že jsem nezdvořák a spíše hrubián než lichotník. Je jiné léto. Jsme na Lopudu. Je nás tu herců celá skupina a jedeme, jako dnes to vidím a slyším, na malém člunu na jakýsi výlet na ostrov Mljet. Jsme daleko od obou břehů. Všichni jsme unaveni vedrem. Někteří mlčí, jiní usínají, ale vy... V očích dálku moře a modrou dálku času, které jsou obě vaším domovem, stojíte na přídi a zpíváte. Na hlavě široký slamák, na sobě pruhované námořnické tričko.
0: Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. A ne pro prsten snad, ten má mi ještě dál.
1: A je vám 20 let. Jsme v Dubrovníku, stoupáme po schodech vytesaných ve skále, v modravém přítmí večera tu stojí chlapci s rozžatými loučemi, vcházíme na nádvoří té krásné staré tvrze Lovrienac, kde se ten večer hraje Hamlet. Tak mnohým to tu vyvolává pocit Elsinoru. I tady jde o hrad vysoko nad mořem. Ale já se při tom představení dívám na vás a slyším, doslova slyším, jak ve vás zní a jinak ony verše. Jak vámi stoupá rostoucí hrůza toho prince. Jak se chvějete pod vahou jeho osudu jak nástroj v sále plném hudby. Nástroj, který v té chvíli odpočívá a přece zní. Nemůže neznít. A je vám 20 let. Jsem s vámi na jevišti. Přišel jste na chvíli mezi nás a my vás vlákali do svého představení. Prošel jste letos na jaře svým jedinečným výročím. Výročím, jakého u nás ještě nikdo nedosáhl. Jste plných 55 let ve službách naší první scény, členem Národního divadla. Přišel jste tedy na jeviště mezi nás a spolu s mými žáky Darebáky a se skupinou Český skifl jste si zaspívali tři krásné staré písničky, jednu dokonce vlastní, slovy i nápěvem. Stál jsem opodál, jako vždycky, když se zpívá, vyřazen z tohoto druhu projevu naprostým nedostatkem hudebního sluchu. Stál jsem opodál, díval se na vás a prolínala se mi ta nejrůznější data našich setkání. Kolik vám kdy bylo, nevím. Vědět jsem nechtěl, vědět nechci, ale teď. Teď je vám 20 let.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl

klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lóže. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká.

Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje?

0: Noc plná hvězd.
1: No tak nevím. Na přesnost si zrovna nepotrpí. No, člověk taky nemůže chtít do života všecko najednou, že jo? Já vám řeknu, první zkouška ještě k tomu na inzerát. Já bych se radši nechal ještě jednou očkovat proti tetanu. Já si tady připadám jako ten pták rákosník, co je od někud sledován skrytou kamerou. No a taky šepelka může být někde tady v houští a se svými kamarádkami se klidně bavit na můj účet. To je hrozná představa. Srdce mě to svírá. Že by touha? Možná, že taky stojíš, Alois, na úplně špatném místě. To chce pohyb, Alois. Pohybovat se, nestát pořád na jednom místě jako maják.
2: Jo. To pán si dává na čas. Kdo se taky dneska pohrne kvůli starýmu kanapy? Jediná nabídka. Otiskli to Troje noviny. Prodávat takhle chatu na Berounce, to by byla tlačenice. To jo. No, ale já, když budu trošku šikovná, tak se mi podaří prodat i to starý kanape. Ty prasklý péra nahradí novej kytičkovaný potah. Já hlavně musím dělat drahoty. Důležitá je tahle obchodní taktika.
1: Promiňte, madam, že se osmíluji. Vy račte tady být na ten inzerát?
2: Jo, ano, ano, to jsem ráda, že jste mě nenechal dlouho čekat.
1: No tak přesnostu já mám v krvi. Já pracuji, prosím, u dráhy. Alois, vítám vás.
2: Já vás taky, promiňte. Já vás taky. Budete mile překvapen a budete velmi spokojen.
1: O, to budu velice rád, protože není dobře člověku samotnému.
2: Ano, kanapátko už je připravené.
1: Co to, prosím?
2: No, říkám, že kanape je vám kdykoliv k dispozici.
1: Kanape? No ano, no tak samozřejmě mezi námi, že ano. Proč taky chodit dlouho kolem horké kaše, že? Máme 20. století, všechno má své tempo. My nežijeme v dobách Mrštíkova. Mrštíkovy pohádky máje, že ano. Já jsem vám znal jednoho výpravčího, ten takhle v pátek požádal jednu slečnu o sňatek a za týden mu do občanky připsali s ní i dvě ratolesti. To bylo tempo.
2: To je povedené.
1: No právě, že naopak, nepovedené. To vám byly pěkní šibalové.
2: No tak to je snad jejich věc, ne? My bychom se raději měli vrátit k té Válendě, ne?
1: Promiňte, ale vy musíte patrně žít už dlouho. Osamocena není, víš, pravda?
2: No počkejte, co to má společného s...
1: No, já jenže... Jste taková nedočkavá?
2: No ne, to já za stolik nespěchám, ne? To ne. Ale jsou určité věci, které by měl člověk už nejradši za sebou.
1: Ano. Ano, to chápu. Ano, ano. To ovšem chápu.
2: Jinak na to musím pořád myslet.
1: Jo, to znám. Já taky někdy se přiznávám, že to dělá jaro.
2: Ano, a víte, že máte pravdu?
1: Jo.
2: S jarním úklidem se člověk rád, leč ho zbaví. Ovšem, můj divan je zachovalý.
1: Ano.
2: A užijete ho ještě léta.
1: No tak sopak, o to mě zdraví ještě slouží. Srdce taky nemám z ledu. Se mnou si taky jaro pohrává. Já mám... V žilách mám úplné víry. Promiňte, madam, že jsem tak smělý, ale můžete mě říct, proč vy jste se právě rozhodla pro moji nabídku?
2: No, já jsem váhala. Já jsem dlouho váhala. No to víte, nabídky se jenom hrnuly.
1: Ano.
2: Taky nenabízím ledacos.
1: No jistě, to vidím, to vidím.
2: Já jsem původně chtěla vyhovět jednomu staršímu pánovi, který se chystal do důchodu.
1: Proboha, to nemyslíte vážně.
2: No počkejte, to byl veselý člověk a štramák, štramák. Jenže nebyl zrovna při penězích, tak mi za to nabízel párek hardských kanárů.
1: No to je ovšem drzost.
2: No drzost.
1: Lidi jsou cynici, vidíte? Doufám, že jste ho odmítla.
2: Ano, odmítla. On měl totiž o tu věc zájem nějaký učitel hudby. Ano, ovšem byl to šetřílek, šetřílek. Jako protihodnotu mi nabízel, že mě naučí na citeru.
1: No to je hrůza. Každý by využil nejraději příležitosti a nic za to nedal, co?
2: Ano, já doufám, že vy mi učiníte přímo čařejší nabídku.
1: No jistě, to jste se nesklamala. Já nemám kanáry, na citeru nehraj, prosím, ale já vám nabízím celé srdce.
2: Aha. Vy jste řezník. Nebo perníkář.
1: Ne. Já prosím pěkně pracuji u dráhy.
2: Aha.
1: No, ovšem, to má řadu výhod, to byste na ní neřekla. Za pár korun procestujeme celou vlast, uhlí to máme se slevou. A když už se tak svěřuji celé, tak po večerech, takhle když mi vyjde čas, tak píši milostné básně. A taky mi tak víte potom, já ani nevím, je máj a v srdci pusto tak, jak na koleji odstavený vlak. Naděj však křesá jiskru z popelu, to lásky motorák už jede z tunelu. Viléme Hinku Jarmilo.
2: Jak víte, že se jmenuju Jarmila?
1: Vím všecko, Švarná Saxáno. Máte to v očích napsáno?
2: Ano.
1: Se povedlo.
2: O Tománek, jestli se už trochu proleželý, ale ne moc, pane Viléme. A má krásný kytičkovaný poták.
1: Kytičky. O, do květu ulehnu, co jinak spanilý bych zlíbal rety svůdné Jarmily.
2: Já vám jaksi nerozumím, pane Hinku.
1: Ne, já jsem Alois. Alois, vítám vás.
2: A už jsme se seznámili.
1: Já jsem
2: Ale jestli chcete slevu, tak se nemusíte válet
1: ne,
2: po zemi.
1: Ne, já nevstanu, dokud neřeknete ano.
2: No já nevidím důvod, proč bych měla říkat ne.
1: O, drahá, učinila jsem mě tím nejšťastnějším člověkem v životě.
2: Načtulik vidět. Netušila, že starý karate může člověka udělat takhle šťastný. Kdybyste měl zájem, tak bych vám mohla prodat ještě starý šicí stroj, ale no, abyste mě radosti pokousal.
1: Prodat?
2: Ano.
1: Promiňte, co pořád mluvíte o prodávání?
2: No, jste tady na inzerát. Starší kanapy prodám levně.
1: Ne. Já jsem značka Společná cesta do radostného stáří.
2: Je. Tak to bude nějaký omyl.
1: Omyl? No tak to jste mě to radostné stáří pěkně nabourala.
2: Já se vám opravdu omlouvám.
1: To je mě čočku platný. Taková harmonie duší. Tak jsme si krásně rozuměli. Já už jsem ale viděl na tom divanu.
2: No dovolte. Myslíte, že já nejsem zklamaná? Tak... Já už jsem se tak těšila, že ten starý krám půjde z domu.
1: Ale prosím vás, k čemu by mě byl starý diván, když mě srdce přeteká láskou? Promiňte, vážená, že jsem tak smělý. Jak vy takhle žijete?
2: Já jsem počestná vdova. Oh.
1: Prosím.
2: Děkuji.
1: Prosím, směl bych vám. Mohu vás?
2: Oba, ano.
1: Kousek, prosím, doprovodit, když se tak všechno popletlo, madam. Máme, myslím, společnou cestu, že?
2: Ne, to bych od vás nemohla žádat.
1: Ne. To je moje povinnost, já jsem vás přece zdržel, ano.
2: A jaké pak zdržení? Já jsem původně chtěla prodat starší kanapy.
1: Prosím vás, naš ten spěch, paní Jarmilo. Divan sem, divan tam. Jsou vážnější věci v životě lidské.
2: Myslíte?
1: No, jistě. Víte co? Dáme se tady také tou pěšinou. Láska, to je mocná čarodějka, paní Jarmilo.

vteřinou krajují můj pecem chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká: Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud v jeji, ach, sud v jeji.

0: Praze je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet. V podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice, sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vašnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vašnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vašnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vašnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vašnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vašnosti, Úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají, nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vašnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vašnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vašnosti, to není říznutí. To byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude, vašnosti, těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vašnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčí leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vašnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vašnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vašnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vašnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale vašnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pánbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vašnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou, vašnosti, společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane, vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla, vašnosti, špička nosu, to byla jenom bradavička, ráčili. Mít, no, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít ty Taliáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomohl?